jako železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Stovky případů a 3 úmrtí. Žoutenka dál zužuje tady nás na jihu Moravy a pozor byste si měli dávat, je na to koukneme u nás ve vysílání krokodýla. Když přijdete od někud, umýt ruce, sahat tady na peníze, umýt ruce, dbát na tu hygienu. Ano, jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu, tak počet nově nakažených opět vzrostl. A to hlavně mezi dospělými. Tak bacha na to. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Brno má novou cyklostrategii, cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura, i to probereme tady u nás na Krokodýlu. Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, kterou schválilo zastupitelstvo a je dostupná na webu města. Podle ní chce mít Brno v roce 2035 celkem 284 kilometrů cyklotras a o 15 let později 370 kilometrů. Loni jich mělo jen 87 kilometrů, tak se na to těšíme. Jsem zvědavý, jestli třeba bude kolem Brněnské přehrady. Kdyby to bylo, bylo by to parádní. Teď další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin 29,5 minuty, dobré ráno, dobrý den, tady je Radio Krokodýl, je s vámi i na začátku 42. týdne. Máme pondělí 12. října a Marcel dneska slaví svůj svátek, panáčci, velká gratulace. Co je nového, co je zajímavého, nevím jak vy, kdy, kde. Pokud už jste vrazili autem, tak jako jste to asi zažili, já jsem dnes ráno, ale to poprvé škrábal. Samozřejmě, myslím tím teďka letos poprvé na podzim, nepočítám jaro. Teploty nejsou příliš vysoké a někde opravdu zamrzlé sklo, dejte na to pozor, ať nejedete takzvaně na vteřinku přesně, dejte si drobný předstih. Co se týče silnic, máme tady poměrně dost zásadní dopravní omezení. Ode dneška, pokud se nepletu na nějakých 40 dní, je uzavřen Pisárecký tunel a taky tunel Hlinky, tam se projíždí systémem 1+1, ale Pisárecký tunel nahoru k dálnici nebo od D1, chcete-li, ten je úplně uzavřený. Objízdné trasy, tak ty jsou předpokládám vedeny po ulici Heršpické a tak podobně. Bude to na několik následujících týdnů velmi, velmi nepříjemné, ale tak předpokládám, že jste tuhle informaci již zaznamenali, přátelé. Pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den. Ať se nám daří úplně všem. Krokodýl.

0: Pojď sem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: 5:40 k tomu dobré ráno přejeme. Jak máme venku? Celkem chladno, někde se museli škrábat i skla, už nám to lehce namrzá. Dívám se, že ve Vyškově tam nemají dokonce ani 2 stupně, naopak v Břeclavi mají stupňů 6, Brně máme nějakých 6-7 stupňů. Jak to bude vypadat během dne? Dneska se očekává opět proměnlivá oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno, nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět a odpolední teploty by měly být příjemné při bezdeštivém počasí. To má být 14 až 17 stupňů. Dobré ráno.
3: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 59 minut k tomu a start nového týdne už pořadí 42. Máme pondělí 12. října ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno, přijí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné pondělí přijeme. Ve zprávách bude řeč samozřejmě o volbách, ale taky o tom, že policie v Brně vypátrala pohřešovaného 12-letého chlapce.
0: Co dáme po 6? Justina Timberlakea. Starship. A budou i Nightwork. Skladně jedu a zářilo to města má gesta. Co dnešní počasí, zatím tam máme velmi chladno. Škrábala si ráno auto?
1: Ne, já ne, ale ty ano, já to vím. Už je to tady.
0: Říkal jsem si, bude stačit, když to ostříknu, vyhřívání předního skla. Ne, musel jsem vylézt ven a regulárně to má je voškrábat. Teď tam ale není tak velká zima. Teda, i když jak kde, ve Vyškově mají necelé 2 stupně. Brno hlásí stupňů 6, Břeclav taky 6, Žďár nad Sázavou hlásí 3 stupně a Bystřice nad Prnštejnem tam je vždycky největší zima, tak dneska ne, dneska tam jsou 3 stupně. Odpoledne čekáme 14 až 17. Pršet dneska určitě nebude.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie v Brně vypátrala 12-letého chlapce, kterého hledala od soboty. Je v pořádku a nezraněný. Hlídka jej našla v Husické ulici. Chlapec v pátek odešel do školy a domů se nevrátil. S možnými koaličními partnery v Brně panuje shoda na řadě programových věcí, řekl to po včerejším jednání lídr vítězného uskupení KDU-ČSL a STAN Jakub Hruška. O koalici jedná s ODS, TOP 09 a nezávislými, uskupením Zelené Brno, Piráty, Fakt Brno tu a s hnutím Za Lužánky. Jednání teď budou pokračovat.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Novým senátorem za Vyškovsko se stal už v prvním volebním kole jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Obdržel přes 63% hlasů. Kandidátka ANO zdravotní sestra Petra Absolonová dostala téměř 30%. Grolich označil výsledek za neskutečný. Hokejisté Plzně otočili vývoj zápasu 10. kola extraligy v Brně a zvítězili 2-1 v prodloužení. Kometu poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Brněnský tým nenavázal na vítězství na Spartě v minulém kole.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na to, že je 6 ráno, tak na silnicích žádný klid není, začíná Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Ucpané silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lípůvkou. Na trase mezi Svitavami a Lanškrounem u odbočky nad Třebovice bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na silnici 50 z Bučovic do Brna vázne doprava na obchvatu Slavkova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru bouralo nákladní auto s osobním a koloné od 210. kilometru a na Brněnsku na silnici 385 mezi Hradčany a Čebínem došlo ke střetu osobního auta s prasetem. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme, ještě připomínám uzavírku dlouhodobou. Je uzavřený Pisárecký tunel ve směru od dálnici k dálnici do města, takže tam pozor, nedostanete se, a taky je uzavřen tunel Hlinky, tedy ten spodní. Tam se jezdí systémem 1+1, takže během dne to tam bude asi velmi, velmi zajímavé. A nejenom dneska, i v dalších dnech. A taky je z poloviny uzavřený Královopolský tunel, jezdí se tam pouze jedním tubusem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Jsou 3,5 minuty po 6. hodině, raní, přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno a také dneska se můžete těšit na snídaně od Krokodýla zadarmo, držte se nás.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Hlášení požárníků o akci. Zásah v Kravíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin a 12 minut tomu pojďme se podívat do historie na 12. říjen. 12. října například roku 1945 se loutkuje divadlo z Pejbla a Hurvínka, které bylo založeno v Plzni v roce 1930 Josefem Skupou, trvale přesídlilo z Plzně do Prahy. V roce 1968 byla podepsána předběžná domluva předsedů vlád Oldřicha Černíka a Alexeje Kosygina o pobytu sovětských vojsk. Smlouvu pak urychleně schválilo Národní shromáždění 18. října, což byl první krok k tomu, aby byla okupace Československa legalizována. V roce 1973 předsednictvo federální vlády ČSSR schválilo opatření, kterým se po 25 letech existence zrušily vázané vklady a úředně veřejné pořadníky pro maloobchodní prodej osobních automobilů. Zároveň byly zhruba o 10% sníženy jejich maloobchodní ceny. V roce 1990 Státní banka Československá provedla devalvaci koruny tím, že stanovila kurz koruny vůči americkému dolaru v poměru 1:24. Toto opatření bývá pokládáno za začátek ekonomické reformy v Československu. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1928, kdy v dětské nemocnici v Bostonu byly poprvé použity umělé železné plíce. V roce 1931 v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena socha Krista Spasitele. V roce 1935 nacistické Německo zakázalo jazz v rádiu. Zajímavé. Pojďme se mrknout do dneska slaví narozeniny. Například slovenská moderátorka Adéla Banášová, ta má 46. narozeniny. Herec Hugh Jackman slaví dneska narozeniny 58. No a když se mrkneme na to, kdo dneska slaví svátek, tak prosím pěkně, je to Marcel. Dnes je také den samizdatu a dnes začíná světový týden kostí a kloubů. Pokud dneska slavíte, tak my gratulujeme a přejem dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin 21 minut, to je čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl a kdy v Brně máme necelých 6 stupňů, Vyškov hlásí 1,5 stupně, Břeclav stupňů 6, ve Žďáru nad Sázavou jsou 4 stupně. U některých aut je nutné oškrábat přední sklo. Ano, už nám začínají ta rána trošku více chladnout. Dneska se očekává proměnlivá oblačnost, ale mělo by být v podstatě potom celkem jasno, pršet nemá a teploty odpolední 14 až 17 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Silničáři dnes na 40 dnů uzavřou v Brně tunely Pisárky a Hlinky. Oba tubusy budou až do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Ve většině brněnských městských částí zvítězily kandidátky vedené současnými starosty a starostkami. Týká se to například Bosonoch, Jundrova, Žabovřes, Komína, Brna, Sever, Líšně, Starého i Nového Lískovce či Židenic. Naopak třeba v Bystrci zvítězili lidovci. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Rádiem Krokodýl.
1: 6 hodin 31 minut k tomu, co to je taková snídaně za úsměv. Tak jako přijdete, usmějete se a tu snídaní hnedka dostanete. Mimochodem, kde se rozdávalo v pátek?
2: Snídaně za úsměv na hlavním nádraží. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. Děkuji za krásnou snídaní. Zpříjemnila mi den. Jdu do práce.
4: Děkuji za krásnou snídaní, dobrou. Děkuji moc.
2: A tady se na nás usmívá další pán.
5: Dookolo, do práce, je mi dobře, budu mít hezký den. Děkuji, vám taky.
6: Tak právě jdu na HR breakfast a předtím si dám ještě výbornou dobrůdku z kulhánek a drápal.
1: Já jsem si vzal snídaní z domova dneska, že napekla řechové šneky.
7: Máš prostě domácí breakfast, to taky stojí za to. No a připomínáme, že pro vás máme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Většinou jsou to krásní velký koláče. Mm-hmm. A dneska vyhlížíte naše krokohlídku na ulici Milady Horákové v Brně. Přejeme dobrou chuť.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, klid tam nemáme, slovo má Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Ucpané silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lípůvkou. Na trase mezi Svitavami a Lanškrounem u odbočky na Třebovice bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na silnici 50 z Bučovic do Brna vázne doprava na obchvatu Slavkova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru bouralo nákladní auto s osobním a koloné od 210. kilometru. A na Brněnsku na silnici 385 mezi Hradčany a Čebínem došlo ke střetu osobního auta s prasetem.
1: Připomínáme uzavřený pisárecký tunel na 40 dní, což znamená, že se poměrně dost plní trasa z Nového Lískovce kolem Antroposu ve směru dolů. Spodem, tedy tunel Hlinky, ten je také uzavřen a tam se jezdí systémem 1+1, takže tam určitě, pokud jdete ve směru od Žabovřesk, neodbočíte nahoru na tu mimoúrovňovou křižovatku, kdybyste chtěli odbočovat k Výstaviči nebo tak podobně, tam tudy to zkrátka nejde. Během dne, jak se nám to bude plnit, tak budeme samozřejmě zpřesňovat, kudy jet a kudy nejet. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč chodíme do divadla.
3: Brady

0: Protože aby jsme se užili nějakou bombastickou legraci.
1: Protože bychom se jinak nezabavili.
2: Přesně tak, divadle se člověk zabaví. My jsme včera s partičkou, bylo nás 10, vyrazili do Stověžaté na prohlídku všeho. Ještě jsme byli v divadle na Donaha. Tak to bylo tak jako celkem pěkné.
3: Akorát byli jste taky hujerovi trošku, jestli vás bylo 10, co?
2: Bylo nás 10, byli jsme jako velcí hujerovi. A musím teda říct, že každý asi, nebo ne každý, spousta lidí ví, jak to vypadá, že nakonec ti borci tam zkrátka odhalí úplně všechno. Tak jsem čekal, jestli jako odhalili úplně všechno, a tak jsem si říkal, jak jsou sladění s osvětlovačem, jestli třeba se nechce někomu pomstit, protože to vlastně končí tak, že oni mají klobouk na těch patřičných místech, stýčí ho a končí představení. Takže jako v podstatě to bylo řach, jakože byli úplně nazí, ale nebylo nic vidět. Nebylo vůbec nic vidět. Bylo to dobré, tak zdravíme úplně všechny, kteří chodí do divadla.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Tak tohle byly Roxetti tady u nás na rádiu Krokodýl. 3 minuty a bude 6:45. Venku máme celkem chladno. Vyškov hlásí 1,5 stupně. Velká Bíteš? Tady jsou 4 stupně, ve Žďáru nad Sázavou taky 4, v Brně máme stupňů 6. Dnešní odpolední teploty, až se nám úplně vyjasní, budou 14 až 17 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Brno město postoupil obhajující senátor Zdeněk Papoušek. Získal přes 42% hlasů. Tento týden se utká s Karlem Citerbartem, který měl 24,45% hlasů. Břeclav opět povede koalice ANO a Mladých a neklidných. Dohromady mají 16 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Podepsali koaliční smlouvu. Starostou bude Martin Marták. Nejnižší účast byla letos v Zajíčí na Břeclavsku. K urnám přišlo 20,88% oprávněných voličů. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka, symfonické i komorní koncerty nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Začne zítra a potrvá 5 týdnů. Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal 10letý valach Final Orders. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Skonto nábytek.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
15: Jo, jo.
14: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
15: Co mě zrovna napadne?
16: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 8 minut bude 7 a víme, co se dělo v městě Brně.
2: Jak vypadal víkend v Brně z pohledu městské policie, už prozradí mluvčí Jakub Ghanem.
3: Naše hlídky o víkendu absolvovaly 611 kontrol ve volebních objektech a nezaznamenaly větší potíže. Série drobných politováníhodných událostí ale postihla během necelých 2 hodin jednu ze základních škol na západě Brna. V pátek o 7:30 večer členka volební komise oznámila na lince 156, že neznámý a velmi mladě vypadající člověk na toaletách záměrně poškodil 2 záchodová prkénka a utekl. Strážníci oslovili svědky a dobrali se informací, které by mohly vést k jeho identifikaci. Případ míří do správního řízení. Ze stejné školy přišel o 1.5 hodiny později signál na náš pult centralizované ochrany. Alarm ale neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila do zakódované části objektu. A po další 15 minut telefonovala na linku 156 členka komise kvůli mladému muži, který prý chodil po chodbě a nepřirozeně se pohyboval. Bála se, že by mohl být pod vlivem drog a komisi obtěžovat později cestou domů. Strážníci důkladně prohledali celé široké okolí, nikoho takového však neobjevili.
1: Když už tak, už tak na jedné základce všechno.
2: Ale jako vždycky prostě o volební víkendu musí být veselo.
1: Dobré ráno přejem.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu. You must understand, the touch of your hand makes my pulse ring.

0: na rádiu Krokodýl, půl minuty před 7 hodinou. Jsou nachystány další zprávy a ty má Katka. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Ve zprávách se zaměříme na výsledky voleb a taky na dnes startující uzavírku tunelu Pisárky a Hlinky.
0: Bude 7 hodin za 15 minut.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jak to vypadá s počasím? Je tam chladno, někdo už musel škrábat. Skla Jihlava hlásí necelé 2 stupně. Vyškov taky necelé 2. V Břeclavě stupňů 5, my v Brně máme taky 5 stupňů. Odpoledne bude hezky, pršet dneska nebude a teploty 14 až 17 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Volby v městské části Brno-Střed vyhráli lidovci a starostové pod vedením náměstka brněnské primátorky Filipa Chvátala. Získali 27% hlasů a 14 mandátů v zastupitelstvu, která má 45 členů. Kandidátka ODS a TOP 09 vedená současným starostou Vojtěchem Menclem skončila druhá. Řidiče v Brně čeká ode dneška nová dopravní komplikace. Silničáři na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Upozorňujeme řidiče na plánovanou opravu Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky v Brně. Práce zahájíme 12. října a potrvají do 20. listopadu. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Hlavním důvodem opravy je tentokrát technický stav tunelů, stáří a funkčnost jednotlivých technologických celků. Celkové náklady činí 212 milionů korun.
1: Tolik uzavření tunelů Pisárky a Hlinky, které čeká řidiče v Brně ode dneška. Podrobnosti najdete na www.kopemezabrno.cz.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
1: Do druhého kola senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou postoupil bývalý předseda Socdem Michal Šmarda a dosavadní senátor Josef Klement, který postoupil o jediný hlas. Šmarda získal 27,6% hlasů, Klement 25,62%. Tenista Jakub Menčík porazil na turnaji Masters v Šanghaji na čtvrtý pokus poprvé v kariéře Argentince Franciska Cerundola a po výhře 6-3, 3-6, 6-2 postoupil do osmifinále. V něm se 13. nasazený Čech střetne s Francouzem Artyrem Žeou.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Že je pondělí ráno, špička, to jsme si zvykli. Teď k tomu ještě přibývají tunely. Slovo má Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru bouralo nákladní auto s osobním a koloné od 218. kilometru. Na stanici 50 z Bučovic do Brna vázne doprava na obchvatu Slavkova a pak také u Holubic. Ucpané stanice 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lípůvkou. Silničáři dnes uzavřeli na více jak měsíc v Brně Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Uzavřené jsou také nájezd z Jihlavské na Bítežskou, výjezd z Akademické na Bítežskou a výjezd ze Žabovřeské na Pisáreckou. Objízdná trasa ve směru na Svitavy a Královo pole vede přes Jihlavskou, Vídeňskou, Poříčí, Křížíkovského a Bouverovou. Očekávejte proto dnes na průjezdu Brnem velmi dlouhé zdržení. Aktuálně je kolona v Žabovřeské ve směru z Královo pole na Výstaviště a také v Heršpické a Jihlavské ve směru do centra. Pro Radio Krokodýl, global asistent Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 4,5 minuty po 7 hodině raní, přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut.
0: O 2 vstupenky na představení Ztratili jsme Stalina, tedy opravdu exkluzivní představení. Víc o tom během chvíle. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: hned. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Heslo workoholiků. Napřed práce, potom práce.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 12 minut. K tomu ve hře jsou v téhle chvíli dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Ztratili jsme Stalina. Hrát se to bude 24. října od 19 hodin.
2: A ty vstupenky můžou být vaše, když se právě teď dovoláte jako první do studia Krokodýla na linku 603 103 103 a odhalíte, na co se dnes Janek ptá.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
3: Dobrý den, ahoj, Radek.
1: Ahoj, Radku. Už jsi dneska někam autem?
3: Cože?
1: Už jsi jel dneska někam autem?
3: Jo, jedu právě.
1: Jo, aha, tak jenom uzavřený, prosím tě, Pisárecký tunel a tak dále, je toho hodně, jenom abys věděl. Připraven na Žankovu otázku?
3: Ano.
1: Takže?
4: Gomety, co znamená hokna skéru?
1: Hokna skéru, co to může být?
3: Hokna skéru, práce z domu.
2: Tuší. Tuší, dobře.
4: Hokna skéru je home office.
1: Ano, takzvaný home office, hokna skéru. Přemýšlím, co je mě blížší, jestli ten hantec hokna skéru, nebo ten anglický výraz home office. A nebo úplně nejlepší česky práce z domova.
3: Oboj, jo, je takový.
1: Takový zvláštní.
2: Ideálně zůstaneme u češtiny, ne?
1: Dobře. Prosím tě, vyhrál si dvě vstupenky k Bolkovi na představení Ztratili jsme Stalina. Úžasné představení. Gratulujem.
2: Užij si to.
3: Děkuji.
0: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Robbie Williams a jeho Millennium na Radiu Krokodýl 10 minut před půl osmou, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: Je tam zima a teplota nám zatím klesá, zatím nestoupá. V Brně máme necelých 5 stupňů, Vyškov 1,8. Ve Žďáru tam ku podivu je 5 stupňů do plusu a v Bystřici, kde je největší kosa, tak tam je taky 5 stupňů. Ale bude se nám ta teplota zvedat nahoru. Odpoledne má být 14 až 17 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Komunální volby v Pohořelicích na Brněnsku vyhrála ODS vedená současným starostou Miroslavem Novákem. Přísaha skončila na třetím místě. Hnutí v Pohořelicích před 4 lety drtivě zvítězilo, koalici se mu však složit nepodařilo. Ve Strážovicích na Hodonínsku hořel v sobotu večer rodinný dům. Seniorku z něj zachránili sousedé. Škoda přesáhne 1 000 000 korun. Papež Lev 14. včera oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že plicní uzel je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Operaci podstoupí v příštích dnech. Hokejisté Plzně otočili vývoj zápasu 10. kola extraligy v Brně a zvítězili 2-1 v prodloužení. Kometu poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Brněnský tým nenavázal na vítězství na Spartě v minulém kole. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto. Opravdový přítel vaší Toyoty.
2: Radio Krokodýl.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
9: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
11: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Ne? Ne.
16: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
17: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Aj, aj, aj.
1: Co se dá dělat, no? Řeči o kometě.
0: Ano, samozřejmě.
1: Včera doma podlehla Plzni, 1-2 v prodloužení, v pátek bude na Kladně a v neděli opět doma od 17 hodin bude hostit Liberec a na tento zápas budeme mít vstupenky, je to tak?
0: Je tomu tak, Kačenko, takže 603 103 103 můžete volat, pokud se chcete jít podívat na ten zápas a souboj mezi Kometou a Libercem. Ještě jednou opakujem, hraje se to v neděli, teď 18. října od 17 hodin. Telefonní číslo je pro vás připraveno 603 103 103. První, kdo se dovolá, tak ty vstupenky od nás dostává. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, to je Stokasová, Nela.
0: Pardon, křestní jméno?
2: Nela.
0: To je zajímavý, že na ty vstupenky na Kometu volají skoro ženy. Samý ženský.
1: No, já jsem pro.
0: Tak by mě zajímalo.
2: Hokej mám ráda, ale od té doby, co mám děti, taky se moc nedívám, ale dřív jsme s tátem jezdili pořád, tak bych chtěla udělat radost a mohla bych ho vzít na hokej po dlouhé době.
1: To je hezký.
0: Je, ale to je od vás hezký. Tak ukažte, jak budete pozbuzovat.
2: Ole, Kometa do boje, všetci vám fandíme a modro-bílé srdce nabije.
0: Vy jste evidentně na ten hokej někdy chodila.
2: Chodila jsem a chodili jsme docela často, vždycky jsme jeli, zkusili jsme, jestli budou ještě lístky, ale on sám nejde a dětma to nešlo a teďka už jsou konečně trošku starší, jak by to šlo.
0: Krása,
1: tak můžete vyrazit.
0: Máte jedničku s hvězdičkou za dobrý skutek. Vstupenky jsou vaše, šťastnou cestu, gratulujeme, mějte se hezky. Naschranou.
1: Hezký den.
2: Naschranou.
3: Krokodýl fandí v brněnské Kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krátce po půl osmé vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru bouralo nákladní auto s osobním a koloné od 218. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna vázne doprava na obchvatu Slavkova a pak také u Holubic. Ucpané silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lípůvkou. Silničáři dnes uzavřeli na více jak měsíc v Brně Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Uzavřené jsou také nájezd z Jihlavské na Bítežskou, výjezd z Akademické na Bítežskou a výjezd ze Žabovřeské na Pisáreckou. Objízdná trasa ve směru na Svitavy a Královo pole vede přes Jihlavskou, Vídeňskou, Poříčí, Křížíkovského a Bauerovou. Očekávejte proto dnes na průjezdu Brnem velmi dlouhé zdržení. Aktuálně je kolona v Žabovřeské ve směru z Královo pole na Výstaviště a také v Heršpické a Jihlavské ve směru do centra.
0: Lenko, děkujeme. Ta kolona na D1 od Vyškova se výrazně prodloužila. Teď tady vidím kamera na kilometru 223 a tady vidím konec té kolony, takže od 223. pojedete 20 kilometrů v koloně a je to minimálně na nějakých 45 minut. Tak s tím prosím počítejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč chodíme do restaurace.
3: Proto

0: papaly. Kdybychom neměli doma jídlo. Kdyby moje mamka nestihla uvařit jídlo, tak bychom šli do restaurace a my chodíme do čínské restaurace.
1: Kdybychom nestihli uvařit jídlo, tak bychom museli jít do restaurace.
2: To my jsme byli včera ve stově, že já mám takovou jednu oblíbenou hospodu a jsem se tam dal kačenu, tak mi ji přinesli. A holky jako říkají, ty máš se potom kačenu bez přílohy? Ne, jak to vykotlaný, tak aha, ze spoda bylo zelí a lokši, že to jakoby z vrchu nebylo vidět a ještě člověk...
3: Děkujeme za ranní provokaci, pojďme obratu dál.
2: Dobré ráno a dobrou chuť.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Carly Rae Jepsen na Radiu Krokodýl, 4 minuty před 7:45, jak máme venku, no máme tam celkem dost chladno. Někdo už musel po ránu škrábat skla. Dívám se, že třeba v Ivančicích je pouze 1,5 stupně, Břeclav hlásí stupňů 6, Znojmo 5,5, Vyškov má necelé 3 stupně, v Brně máme necelých stupňů 5. Odpoledne se nám vyjasní, vyčasí a bude 14 až 17 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policie v Brně vypátrala 12-letého chlapce, kterého hledala od soboty. Je v pořádku a nezraněný. Hejtka ji našla včera v Husické ulici. Chlapec v pátek odešel do školy, domů se nevrátil. Ve většině brněnských městských částí zvítězily kandidátky vedené současnými starosty a starostkami. Týká se to například Bosonoch, Jundrova, Žabovřesk, Komína, Brna Sever, Líšně Starého i Nového Lískovce nebo Židenic. Naopak třeba v Bystrci zvítězili lidovci. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí se ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Kvalita, inovace a výkon.
5: Dobře, a co ještě?
4: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
5: A teď za výhodné ceny.
4: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
5: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
4: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
8: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
9: Měsíc od brněnského derby navízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce, přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
10: SK Artis Brno.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny

0: Hitem.
1: Za hitem.
0: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Za 10 minut bude 8 a na Krokodýlu věříme, že pomáhat opravdu má smysl a každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc celý rok. No a pojďte si poslechnout, kdo je tím dalším, komu pomůžeme.
3: My vás zdravíme, tady je Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: No já mám dobrou zprávu, protože vy jste nám napsala do Krokodýla, my pro vás máme klimatizaci.
4: To nemyslíš to vážně.
3: Ano, myslíme.
4: Jsem dojaká, co jsem v očích za ní, no, asi tak vám to řeknu.
3: Mám pro vás fantastickou zprávu, my té vaší kamarádce ten život zlepšíme, příjemníme.
4: Jste strašně hodí, strašně.
3: Pojďme si říct, co jste tam napsala.
4: No, je půlvážné operace, měla nádor na mozku, naštěstí nezhoubný, ale musela se učit znovu vlastně číst, psát, jo, všechno fungovat. No a navíc má vlastně autistického syna Marečka, 15

0: čistého. Já i s ním sama, protože tatínek samozřejmě to vzdal, když zjistil, jak na tom chlapec je. Bydlí se synkem s panelovém domě v Černovicích, není to tam moc dobré, ale určitě v létě by to hodně ocenili, protože říkala, že Marečík moc ty horka nesnáší, takže velice by to ocenila.
1: Tak mám pro vás dobrou zprávu, my ten život zlepšíme. Jste pro?
0: Jste strašně hodný, moc vám děkuji.
2: Co dodat?
3: To jsme rádi, že jsme mohli takhle přispět k tomu, aby ten život byl o něco málo jednodušší. No a pokud samozřejmě i vy znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací pomůže, tak napište jeho příběh na www.81pomaha.cz.
4: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
3: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Bude 8 hodin, máme pondělí 12. října. Katka nachystala další zprávy, tentokrát je právě na tu 8 hodinu. Dobré ráno.
10: Pěkné ráno, víme, jak se v Brně vyvíjí povolební vyjednávání, podrobnosti už za chvíli.
9: Co si dáme po 8. hodině, například bude Neil Diamond. Cyndi Lauper. A z těch českých třeba Mira je Jahoda. Minuta a bude 8 hodin.
11: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Co dnešní počasí, tak ráno je celkem chladné, na některých místech už bylo potřeba oškrábat přední sklo u auta. Dívám se, že ve Velkém Meziříčí, tam je třeba jenom 1,5 stupně. Vyškov hlásí stupně 3, Břeclav 6, Znojmo 5,5. V Brně máme nějakých 5 stupňů, odpoledne bude svítit sluníčko a teploty 14 až 17 stupňů.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Je 8, pěkné ráno.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: S možnými koaličními partnery v Brně panuje shoda na řadě programových věcí. Řekl to po včerejším jednání lídr vítězného uskupení KDU ČSL a STAN Jakub Hruška. O koalici jedná s ODS, TOP 09 a nezávislými uskupením Zelené Brno, Piráty, Fakt Brno tu a s hnutím za Lužánky. Jednání nyní budou pokračovat.
12: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
10: Novým senátorem za Vyškovsko se stal už prvním volebním kole jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Obdržel přes 63% hlasů. Kandidátka ANO Petra Absolonová dostala téměř 30%. Grolich označil výsledek za neskutečný.
12: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
10: Ve Strážovicích na Hodonínsku hořel v sobotu večer rodinný dům, seniorku z něj zachránili sousedé. Skončila v péči záchranářů stejně tak jeden z dobrovolných hasičů. Škoda po požáru předběžně přesáhne 1 000 000 korun. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se kvůli zranění levého lýtka odhlásila z tenisového turnaje ve Wuhanu, jehož hlavní soutěž startuje dnes. Pokusí se připravit na listopadový turnaj mistryň, kam se letos kvalifikovala poprvé v kariéře.
13: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
9: Dobré ráno, zdravíme na silnice, kdo to dobré není. Kdybych to měl zestručnit, nikam nejezděte. Ale pokud chcete, tak si poslechněte Lenku.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru už nehoda nepřekáží, ale dlouhá kolona od 224. kilometru se bude rozjíždět velmi dlouho. Velmi ucpaná je objízdná trasa po silnici 430, nejdříve mezi Komořany a Rousínovem a pak mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na silnici 50 z Bučovic do Brna bude budete popojíždět od Slavkova do Holubic. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 52 z Mikulova do Brna popojíždí dlouhá fronta od Rajhradu a pokračuje přes Vídeňskou, Heršpickou až na Poříčí. V Brně je od dnešního dne uzavřený Tesárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Stojí Žabovřeská, dlouhé kolony jsou také na příjezdech do Pisárek od Nového Lískovce i od Kohoutovic. Pokud můžete, oblasti se vyhněte. Řidiči popojíždějí také na silnici 384 v Kníničské ulici od Brněnské přehrady až ke sjezdu na Žabovřeskou. A doprava kolabuje na silnici 385 z Čebína do Kuřimy. Ucpaná je také silnice 386 z Moravských Kníninic do Kuřimy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
9: Lenko, děkujeme, aby toho nebylo málo, tak dostat se z Bystrce do Brna v podstatě je skoro nemožné. V Komíně je uzavřená ulice Branky, takže kompletně všechno musí jet po Kníničské. Pokud jdete z Bystrce, tak bych vás chtěl ujistit, že kolona začíná u staré dálnice nahoře a je jedno, jestli pojedete přes Nový Bystrc nebo přes Starý Bystrc, ta kolona je opravdu velmi, velmi dlouhá.
10: Tak vám přejeme pevné nervy.
9: A hodně trpělivosti, fakt, dneska to je potřeba.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Pokud stojíte v klonách v autě, tak se aspoň můžete dobře zamyslet nad tím, co to může být za zvuk, abyste vyhráli peníze.
1: Můžete se zapojit do naší soutěže a třeba po cestě, která je tady dost krkolomná, dneska Brnem vyhrát. Máme tady 124 800 korun a soutěžit budeme už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: 8 hodin 11 minut, k tomu máme tady peníze.
2: Ano, o víkendu to nepadlo, takže náš bank se navýšil a máme tady celkem 124 800 korun a vy můžete teď volat studio 603 103 103.
1: A už nám někdo volá. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Radio Krokodýl, tady je Ota.
1: Dobrý den, Oto, odkud nám voláte?
3: No, s Příbrami.
1: Oto, no toto.
3: No, po třetí jsem se podařilo dovolat.
1: Vidíte, až s Příbrami jste se nám dovolal. Myslíte tu Příbram?
3: Na Moravě.
1: Jo, na Moravě, aha, já jsem si říkal, dobrý. Oto, co máte pro nás za tip?
3: No, já nevím, podle toho, co jsem tak poslouchal, zkusím, dlouho jsem to neslyšel, jak se třeba obkládá nebo pokládá dlažba, tak řezání těch obkladů nebo těch dlažby.
1: Rozumíme naprosto přesně, já tenhle zvuk budu slyšet za pár dnů velmi intenzivně a velmi dlouho doma.
3: Taky, no já bych to potřeboval taky jak snu, protože potřebuji zrenovovat koupelnu.
1: No, to my teď máme totálně bez koupelny, už asi 3 týdny, moc hezké. Tak,
3: no, je, jdeme, si to, teda.
1: Jdeme si to pustit, podle vás řezání dlažby zní takhle. Jak vzniká tenhle zvuk, Katka vůbec neví?
2: Ne, zatím ne.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: O to říká, že zase nic.
1: Je nám líto.
3: Vydá se nic dělat. No,
1: někdy příště.
3: Ještě si bude mít někdo jiný.
1: Mějte se moc hezky.
2: Tak, krásný taky, den.
1: Na shledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, Ice Baby na Radiu Krokodýl 11 minut, ne, 10 minut před půl devátou. Katka má připravené stručné zprávy.
2: A Tunda má předpověď počasí.
1: Je chladno, zatím celkem ještě velké, ale už to není tak hrozné. Už jsou teploty nad nulou úplně všude. V noci lehce někde přízemní mrazíky, tak nám už někde namrzla přední skla. Ano, už se musíš krábat. Vyškov hlásí 4 stupně, Brno 6, Břeclav 6, Žďár nad Sázavou stupňů 5. Odpoledne bez deště určitě a teploty 14 až 17 stupňů.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Brno město postoupil obhajující senátor Zdeněk Papoušek. Získal přes 42% hlasů. Tento týden se utká s Karlem Citerbártem, který měl 24,45% hlasů. Silničáři dnes v Brně uzavřeli tunely Pisárky a Hlinky. Neprůjezdné budou až do 20. listopadu kvůli obnově technologií. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Víkend přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. Tenista Jakub Menčík porazil na turnaji Masters v Šanghaji na čtvrtý pokus poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerundola a po výhře 6-3, 3-6, 6-2 postoupil do osmifinále. V něm se 13. nasazený Čech střetne s Francouzem Arterem Žeou. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
3: Snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
10: Rádio Krokodýl.
11: Za vším hledej menu na Rádio Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
3: Rádio Krokodýl.
12: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
13: Ach, jo, to je hrozná práce.
14: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
12: Co to mlsáš? To jsou makronky, miluju je. A odkud jsou? No přeci z Království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
15: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
12: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
16: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
12: A kde to najdu?
16: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
12: A nemáš nějakou slevičku?
16: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
17: Mám tady pro vás předvýběr
10: a rozšíříme
17: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
18: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
20: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
21: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
22: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
23: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
24: Už žádný, mami, restartuj to.
25: Už se mi nesekne při penaltě.
26: Už nespane, když páříme s klukama.
23: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
27: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
28: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
27: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
29: Je dobré mít.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Je přesně 8:30 a dnes už je rozdáno.
2: Je to tak, pojďte si poslechnout, kde jste s námi snídali zadarmo.
3: Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Hrákové, tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
4: Dobrý den, dobré ráno. Přeju Rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujem Kulhánku a Trápal za snídaní.
3: Vy jste říkal, že u vás to jede non-stop?
4: No, i mrvérem. Fakt, když jsme doma, tak rádio hraje.
5: Děkuji za snídaní Rádiu Krokodýl. Jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
3: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska. Pěkné ráno.
6: Ahoj krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
1: Tak doufáme, že i do školy to zpříjemnilo tu cestu a třeba i do práce.
2: Určitě a zítra ráno se taky můžete těšit na snídaně od naší krokohlídky. Tentokrát v Řečkovicích na konečné jedničky, nenechte si to ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Řekl bych to stručně, kolaps. Pojďme s Lenkou na silnice.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru už nehoda nepřekáží, ale dlouhá kolona od 224. kilometru se bude rozjíždět velmi dlouho. Velmi ucpaná je objízdná trasa po silnici 430, nejdříve mezi Komořany a Rousínovem a pak mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na silnici 50 z Bučovic do Brna budete popojíždět od Slavkova do Holubic. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 52 z Mikulova do Brna popojíždí dlouhá fronta od Rajhradu a pokračuje přes Vídeňskou, Heršpickou až na Poříčí. V Brně je od dnešního dne uzavřený Pesárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Stojí Žabovřeská, dlouhé kolony jsou také na příjezdech do Pisárek od Nového Lískovce i od Kohoutovic. Pokud můžete, oblasti se vyhněte. Řidiči popojíždějí také na silnici 384 v Kněžické ulici od Brněnské přehrady až ke sjezdu na Žabovřeskou. A doprava kolabuje na silnici 385 z Čebína do Kuřimy. Ucpaná je také silnice 386 z Moravských Kněžic do Kuřimy.
1: Z Kohoutovic 20 minut zdržení. Přes Nový Lískovec, pokud se vyhýbáte uzavřenému tunelu, je to zhruba na 20 minut. No a z Bystrce zhruba taky na 20 minut, protože aby toho nebylo málo, tak dostat se z Bystrce do města můžete po jediné silnici, a to po Kníčské, a ta je hodně ucpaná, protože v Komíně ulice Branka je neprůjezdná, takže přes Komín zkrátka neprojedete.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 6 minut po půl deváté, dotaz na Katku. Kdy naposledy jsi byla?
3: Ne kdy naposledy, kdy půjdu. Kdy teď půjdeš? Ve čtvrtek.
2: Aha, ve čtvrtek.
3: Už se těším.
2: Dobře.
3: Ve školce na Lesné jsme se ptali, proč chodí maminky ke kadeřnici.
4: Aby měly hezké vlásky. Moje tam nechodí.
5: Aby se učesala, aby byly hezké. A ještě, aby je neměly třeba škaredý.
6: Aby je neměly dlouhý až na zem.
7: Moje mamka nechodí.
8: Že aby měly hezký vlásky.
9: Aby je taky neměly tam maminky, co chlostřepej ženy.
2: Zajímavé, jak ty děti říkají, moje maminka nechodí. A to tam bylo minimálně dvakrát. No. Myslíš, že nějaká taková žena, která vůbec nechodí ke kadeřnici?
3: 100% to si všimneš, ne? Takhle na ulici.
2: Jo, ale jak si to jako... To si to doma dělají sami.
3: No a nebo se vůbec s tím jako nezaobírají. Mají takový štěstí, že je to vůbec nějak netíží tenhle problém.
2: By mě nenapadlo.
3: Dobře. No.
2: Tak jo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Britney Spears na Krokodýl 4 minuty před 8:45. Jak máme venku? No, moc teplo tam není, i když záleží, jak se na to díváte. Třeba Velké Meziříčí tam mají pouze 1,3 desetiny stupně. Plusu teda. V Brně máme 6, ve Vyškově 5, v Břeclavi 8, ve Znojmě stupňů 6. Odpoledne by mělo být hezky, celkem jasno a teploty 14 až 17 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Komunální volby v Pohořelicích na Brněnsku vyhrála ODS, vedená současným starostou Miroslavem Novákem. Přísaha skončila na třetím místě. Hnutí v Pohořelicích před 4 lety drtivě zvítězilo. Koalici se mu však složit nepodařilo. Ve Strážovicích na Hodonínsku hořel v sobotu večer rodinný dům. Seniorku z něj zachránili sousedé. Škoda přesáhne 1 000 000 korun. Papež Lev 14. včera oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že plicní uzel je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Teda, to se ochladilo.
8: Nakoupíme vitamíny.
7: Tak jo, C-čko, multivitamín.
8: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
7: To abych zas vyrazil ven.
8: Nikam nechoď, objednáme to na Green Idea. Mají teď na vše slevu 20%.
7: To je dobrý nápad.
9: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
10: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Už se těším!
12: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
14: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
16: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui.
3: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 9.
2: A nám se hlásí mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
3: Dobré ráno. Policisté na Břeclavsku prověřují další případ investičního podvodu. Muže telefonicky kontaktoval neznámý pachatel, který se vydával za pracovníka investiční společnosti. Několik hodin jej přesvědčoval, že mu byly zaslány 100 000 korun a že je potřeba vyřídit související platby. Poškozený pojal podezření a pod záminkou, že si potřebuje natankovat, zamířil místo toho do banky, aby si ověřil pravdivost sdělených informací. Tam zjistil, že na jeho účet žádné slíbené peníze nepřišly a že se stal terčem podvodníka. Zajímavostí případu je, že pachatel měl pravděpodobně vzdálený přístup k mobilnímu telefonu poškozeného. Když muž hovor ukončil, telefon následně sám přijal další příchozí hovor, zesílil hlasitost a přepnul je na reproduktor. Podvodník se tak snažil udržet s obětí nepřetržitý kontakt a kontrolu nad jejími kroky. Policisté znovu upozorňují, aby lidé neinstalovali do svých zařízení aplikace pro vzdálenou správu na pokyn neznámých osob a vždy si informace o investicích ověřovali přímo u své banky. Posluchačům Radia Krokodýl přeji příjemný den.
1: Děkujeme, mně se před nedávnem stalo a bylo to asi 5 dní po sobě, mě ten člověk neustále volal, že je potřeba uzavřít nějaký bitcoinový účet, že tam mám nějaký bitcoiny, který jsem si kdysi koupil a v přepočtu na peníze to jsou 100 000. Jako česky opravdu nemluvil a já jsem jako věděl, že to jako nebude ono, tak jsem jako říkal, prosím vás, tak to věnujte na charitu. Mě to jako fakt nevedl. No ne, to musíme uzavřít, protože to jako...
2: Ale to je dobrý tip, přátelé. Buďte dobrosrdeční, věnujte to na charitu.
1: Přesně tak. Mně zase přišel minulý týden mail, že jsem vyhrál nějaký 2 miliony, jak ti něco pošlu.
2: Díky tobě se budou všichni tak dobře.
1: Já vím.
0: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Jste s Krokodýlem, tohle jsou Black Eyed Peas, 2 minuty a bude 9 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
0: S Krokodýlem startujeme nový týden, 42. Máme tady pondělí 12. října ze studia Krokodýla. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
6: A Tonda Kala, hezký den. Nebude to úplně hezký týden ani ty další, protože řidičům v Brně ode dneška komplikuje život uzavírka tunelů Pisárky a Hlinky. Víc už za chvíli.
0: Po 9. budou 90. jako Mike Oldfield a Maggie Reilly. Oasis. A bude také Alexia. V Brně máme 6 stupňů, ve Vyškově 5, Břeclav hlásí 8, Znojmo 6, ve Velké Meziříčí tam je největší chladno 1,3, jen a pouze. Odpoledne má být hezky a teploty 14 až 17 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Volby v městské části Brno-Střed vyhráli lidovci a starostové pod vedením náměstka brněnské primátorky Filipa Chvátala. Získali 27% hlasů a 14 mandátů v zastupitelstvu, která má 45 členů. Kandidátka ODS a TOP 09 vedená současným starostou Vojtěchem Menclem skončila druhá. Řidiče v Brně potrápí ode dneška nová dopravní komplikace. Silničáři na 40 dnů uzavřeli tunely Pisárky a Hlinky, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
7: Upozorňujeme řidiče na plánovanou opravu Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky v Brně. Práce zahájíme 12. října a potrvají do 20. listopadu. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Hlavním důvodem opravy je tentokrát technický stav tunelů, stáří a funkčnost jednotlivých technologických celků. Celkové náklady činí 212 milionů korun.
6: Tolik dnešní uzavření tunelů Pisárky a Hlinky. Podrobnosti najdete na www.kopemezabrno.cz.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: Břeclav opět povede koalice ANO a Mladých a neklidných. Dohromady mají 16 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Podepsali koaliční smlouvu. Starostou bude Martin Marták. Nejnižší účast byla letos v Zaječí na Břeclavsku. K urnám přišlo 20,88% oprávněných voličů. Slibně začalo včerejší utkání hokejové Komety, která v 10. kole extraligy hostila Plzeň. Od prvních minut měli Brněné herní převahu a tým poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Hosté ale stav srovnali a poslali zápas do prodloužení, kde urvali bonusový bod a zvítězili 2-1.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, tam to vůbec hezké není, slovo má Lenka.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte zdržení v roztrhaných a nesouvislých kolonách mezi 225. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 52 z Mikulova do Brna popojíždí dlouhá fronta od Rajhradu od 9. kilometru a pokračuje přes Vídeňskou a Heršpickou až na Poříčí. Na trase z Pohořelic směrem na Rakousko před Mikulovem bourala dvě osobní auta. V Brně od dnešního dne uzavřený Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Dlouhé kolony jsou na příjezdech do Pisárek od Nového Lískovce i od Kohoutovic. Pokud můžete, oblasti se vyhněte. Řidiče popojíždějí také na silnici 384 v Kněžnické ulici od Brněnské přehrady až ke sjezdu na Žabovřeskou. A dlouhé zdržení očekávejte na silnici 385 Čebína do Kuřimy. Ucpaná je také silnice 386 z Moravských Kněžnic do Kuřimy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Volební víkend za námi. Mě celkem zajímala informace o té volební účasti. To bylo Zajíčí na Břeclavsku.
1: Zajíčí na Břeclavsku, tam byl nejmenší zájem o volby. Přišla hlasovat jen pětina voličů. A jenom pro zajímavost, bylo tam 1226 voličů a přišlo jen 256.
0: To nějakých 20%.
1: No je to malinko.
0: No u nás teda, já se jako nechci chlubit naší vesnicí.
1: Ale ne, nechci.
0: Ale musím se pochlubit, protože u nás, když se dívám, byla volební účast 71,32.
1: No a nejvzornější byly na Vysočině, tam ve dvou obcích byla téměř 100%.
0: Tak gratulujem. A teď 4 roky. Jste spokojení? Doufám, že ano. Hezké dopoledne.
1: Hezký den.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. A hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy a blondýnka. Kanadské jaro.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 17 minut tomu pohled do mailové schránky program@krokodil.cz. Kdo nám napsal o hit vašeho života? Mirka z Brna. Ahoj do Krokodýla, moc ráda vás poslouchám na krajském úřadě v Brně a chtěla bych zahrát pro všechny úředníky, ať se nám hezky pracuje. Chtěla bych Bruna Marse Marry You. Je to písnička, která mi zlepší den. Děkuji, Mirka z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Na 40 dní uzavřen Pisárecký tunel a tunel Hlinky částečně uzavřený taky na 40 dní. V té souvislosti je tady spousta věcí, co se týče silnic, jak se vůbec dostat do Brna. Je tady trochu problém. Teď se například dívám, že ulice Vídeňská od D1 na 40 minut, přes Nový Lískovec zhruba na půl hodiny. Je to tak, že když lidi z Bystrce se snaží dostat do města a je nějaký problém, tak jezdí přes Kohoutovice, a když Kohoutovičáci mají problém před sebou, tak jezdí přes Bystrc. Prosím vás, nikdo tuhle objížďku nepoužívejte, protože přes Bystrc je trošku problém v tom, že se nedá jít přes Komín. Ulice Branka je uzavřená, takže jediná cesta z Bystrce do města je po ulici Knínské. Mimochodem, teď tam budete stát v kolonách zhruba nějakých 15 minut. No a samozřejmě, když chcete je přes Kohoutovice dolů, tak tam už ze starých Kohoutovic, v podstatě od těch baráků, jak končí staré Kohoutovice, tak je kolona až dolů k Antroposu. No a samozřejmě ulice Jihlavská, tam je to velmi napínavé, kolem kampusu nahoře taky, protože se nemůže nejet dolů, tak se musí najíždět přes Nový Lískovec. Je mi jasné, že první den je to vždycky jako nejhektičtější, než si lidi zvyknou, kudy by asi měli jezdit. Teď to nebude možná den, ale víc, než lidi zjistí, že lepší radši asi nikam nejezdit. Pokud jste v koloně, tak hodně trpělivosti a nabízím další 90. Ronan Keating, Gala, Westlife a za chvilku budem také hádat hit v jedné sekundě. Vám všem pěkné pondělní dopoledne. Tady je Krokodýl.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Gala. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
5: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
6: Přijela maminka.
5: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
7: Rádio Krokodýl.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
15: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
14: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
15: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
16: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Grogolio. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Westlife nám na Grogolio dozněli 7 minut po půl desáté. Jdeme hádat hit v jedné sekundě. I dneska je připraven. Je to písnička z roku 2010 a začátek je velmi charakteristický. Myslím si, že nebude pro vás problémem z té první sekundy poznat interpreta nebo název té písničky. 603 103 můžete volat, pokud chcete vyhrát voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete už pětkrát v Brně. Cože to hádáme za hit? Tady tenhle.
3: 3, 2, 1, go!
2: Jednoduchý, ne? 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady Petra.
2: Ahoj Petro, poznala jsi?
4: Poznala, je to Lady Gaga, Bad Romance.
2: Dneska to bylo jednoduchý, že jo?
4: Prosím?
2: Dneska to bylo jednoduchý, že jo?
4: Jo, dneska to bylo snadný.
2: Podle zvuku bych řekl, že jsi v autě.
4: Ano, ano.
2: Kde stojíš v koloně?
4: Teď nejsem v koloně, teď jedu s kuzimi a jedu k doktorce na kontrolu.
2: Aha, tak tam ta místa ještě dobrý, no. Tak se připrav na to, co tě čeká v Brně, tady to není moc
4: pěkné. Jajaj.
2: Prosím tě, poukaz nebo voucher v hodnotě 300 Kč na pizzu Bombastika je tvůj. Gratuluju, nezavěšuje, měj se, díky, ahoj.
4: Jo, díky, ahoj.
2: Lady Gaga, Bad Romance, dáme si to celé.

0: Lady Gaga, Bad Romance, dnešní hit ve dne sekundě uhodnutý od Petry na první pokus. Další devadesátky připraveny například... Ano, dáme Rednex, budou také Pet Shop Boys. A třeba i Eternal. Marcel dneska slaví svátek. Gratulujeme. Z Krokodýla pěkné dopoledne.
1: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz. Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
13: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině nám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Eternála poslední 90 po 9. tady u nás na Krokodýlu. Poslední proto, protože bude 10 hodin. Přesně za 2 3/4 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve Společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve Společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Radio Krokodýl. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to budou Bengals. Beberexa. A taky Michal Hrůza.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota už se nám zvedá o něco rychleji na příjemnější hodnoty. Ráno bylo někde jenom třeba lehce nad nulou. Teď máme v centru Brna 8,5 stupně, Vyškov hlásí 7, Velké Meziříčí 5, v Břeclavě je 9, ve Znojmě 7 stupňů. Odpolední teploty bez deště budou mezi 14 až 17 stupni.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: O termínu zahájení modernizace železniční tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku má rozhodnout Správa železnic společně s Ministerstvem dopravy na přelomu roku. Stavět se bude formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. V současnosti se pracuje na zadávací dokumentaci pro výběr koncesionáře. Nejnáročnější operace postupně převést z menších nemocnic do vysoce specializovaných center. To je princip centralizace zdravotní péče, která v Česku postupně nabíhá od roku 2014. Pro menší nemocnice to však znamená méně operací a tím pádem také méně peněz od zdravotních pojišťoven. Proto chtějí, aby se některé zákroky přesunuly opačným směrem. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Zpráva přichází několik dnů poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o 1 místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krátce po 10. jdeme na silnice, slovo má Lenka.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte zdržení v roztrhaných a nesouvislých kolonách mezi 214. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. V Brně je od dnešního dne uzavřený Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Dlouhé kolony jsou na příjezdech do Pisárek od Nového Lískovce i od Kohoutovic. Pokud můžete, oblasti se vyhněte. A v Brně je ucpaná Vídeňská a Herštická Moravská až na Poříčí ve směru do centra. A v Brně v ulici Koliště u Moravského náměstí se střetla dvě osobní auta, provoz je tam částečně blokovaný, počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
12: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: minuty po 10. hodině i dneska po ránu jsme rozdávali snídaně jen a pouze za úsměv pro radost a bude to i zítra. Takže kde to bylo dnes, jak vám chutnalo a kde to bude zítra, to vám prozradí Katka během chvilky tady u nás na Rádiu Krokodýl. Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: no, nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Rádiem Krokodýl.
1: I na startu nového pracovního týdne jste si užili snídaně v ulicích s krokodýlem zadarmo, celkem 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal.
2: Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Horákové, tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
3: Dobrý den, dobré ráno. Přeju rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujem Kulhánku a Drápal za snídaní.
2: Vy jste říkal, že u vás to jede non-stop?
3: No, i mrvérem. Fakt, my jsme doma, tak rádio hraje.
4: Děkuji za snídaní, rádio Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
2: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
5: Ahoj Krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
1: No a zítra ráno se můžete těšit také, krokohlídka bude v Řečkovicích na konečné jedničky, tak se stavte a nechte si chutnat.

0: Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
7: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
8: Rádio Krokodýl.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschwitz našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce, přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
14: SK Artis Brno.
15: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
16: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
17: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
18: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
5: Rád bych si koupil cukrovou

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Jsou 2 minuty po 10:30. Hezké dopoledne. No upřímně, kdo má dneska čas vařit? Já volím obědy Adam. Čerstvý oběd po Brně až ke dveřím. Adam Paulec doporučuje objednat na zítřek boršť a králičí stehno s hořčičnou omáčkou a restované špeclíky. Víc informací o obědech a rozvozu najdete na webových stránkách www.obědyadam.cz. Po domluvě vám donesou oběd až k bytu. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. Bezplatný rozvoz a jednotná cena 145 korun. Tak jestli jste si vybrali, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má rozhodně smysl, a proto každý měsíc máme tady pro vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to každý měsíc celý rok. No a kdo je tedy další, komu pomůžeme?
2: My vás zdravíme, tady je Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No já mám dobrou zprávu, protože vy jste nám napsala do Krokodýla, my pro vás máme klimatizaci.
3: To nemyslíte to vážně.
2: Ano, myslíme.
3: Jsem dojaká, co se mi v očích za ní. No, asi tak vám to řeknu.
2: Mám pro vás fantastickou zprávu, my té vaší kamarádce ten život zlepšíme, zpříjemníme.
3: Jste strašně hodně, strašně.
2: Pojďme si říct, co jste tam napsala.
3: No, je to vážná operace, měla nádor na mozku, naštěstí nezhoubný, ale musela se učit znovu vlastně číst, psát, jo, všechno fungovat. No a navíc má vlastně autistického syna, Marečka, 15-letého. Já je s ním sama, protože tatínek samozřejmě to vzdal, když zjistil, jak na tom chlapec je. Bydlí se synkem v panelovém domě v Černovicích. Není to tam moc dobré, ale určitě v létě by to hodně ocenili, protože říkala, že Mareček moc ty horka nesnáší, takže velice by to ocenila.
2: Tak mám pro vás dobrou zprávu, my ten život zlepšíme. Jste pro?
3: Jste strašně hodný, moc vám děkuji.
1: Tak po takovém příběhu jsme opravdu moc rádi, že někomu, kdo to potřebuje, můžeme alespoň o něco zjednodušit život. No a pokud i vy znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak třeba hned teď napište jeho příběh na www.81pomáha.cz.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
7: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Kvalita, inovace a výkon.
7: Dobře, a co ještě?
9: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
7: A teď za výhodné ceny.
9: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
7: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
9: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: tahle taneční věc, to je Michelle Tello tady u nás na Krokodýlu lehce před 11, kdy vám Katka přeje krásné pondělní dopoledne a Petra přináší zprávy.
1: Hezké dopoledne, lodě na brněnské přehradě jezdí už jen k hradu Veveří, proč uslyšíte za chvilku.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýla po 11. Ellie Goulding. Ze vzpomínkových hitů UB40. A z těch českých Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš za minutu bude 11.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes většinou očekáváme proměnlivou oblačnost. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět a teploty odpoledne 14 až 17 stupňů.
6: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lodě na brněnské přehradě jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezóny, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin nebo stavbou a rozšířením spaloven. Americká soudkyně v noci na dnešek nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Kritika vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém kongresu většinu. Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne přejeme z Krokodýla, taky vám, milí řidiči, co se tam děje, prozradí Lenka.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl na dálnici D1 z Vyškova do Brna. Očekávejte zdržení v roztrhaných a nesouvislých kolonách, hlavně kamionů mezi 213. a 196. kilometrem. V Brně v Křenové ulici bourala dvě osobní auta, v Brně v ulici v aleji se srazilo osobní auto s traktorem. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Silničáři dnes uzavřeli na více jak měsíc v Brně Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Objízdná trasa ve směru na Svitavy a Královo pole vede přes Jihlavskou, Vídeňskou, Poříčí a Bauerovou. Ucpané jsou také ulice Rybnická a Pisárecká ve směru na Královo pole. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

11. Katka vám přeje fajn dopoledne, no a před námi Krokodýl cestovatel. Vyrazíme opět až do Afriky s Jakubem Žákem a zjistíme, v jaké fázi je jeho dobrodružná cesta. Tak buďte s námi, posílám Katy Perry. Hezký den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptají se pana Novotného, hele, že prý chceš skončit s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. Jo, a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

0: Cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel opět vyráží hodně daleko a slovo má kolega Tonda Kala.
2: Cestovatel vyráží do Afriky, kde svůj projekt Afrika jede, běží a plave Kuba Žák. Má za sebou 20 kilometrů plavání a zhruba polovinu z tisíců kilometrů na kole. Kubo, co nohy a pozadí na sedátku?
3: Já vás moc zdravím a myslím si, že tady na tu otázku úplně nechcete znát odpověď a jestli jo, tak určitě aspoň bez obrázku. Není to úplně nejpříjemnější, sedací kosti si už zvykají, ale jinak to okolí, myslím si, že se hodně začínám podobat těm opičkám s červenýma zadkama, ale jinak je všechno v pohodě.
2: Je před vámi ještě 500 kilometrů na kole a nakonec 220 kilometrů běhu napříč Rwandou. Pokud se nepletu, co se týče financí, tak jste v polovině svého projektu, abyste místním pomohl k čisté pitné vodě. Tak gratulujem, ať se daří a hodně štěstí do dalších kilometrů.
3: My vám moc děkujeme, ano, je to přesně tak, jak říkáte, je to bez nějakých asi 5000, tak jsme v polovině a budeme moc a moc rádi, pokud se i nadále budou lidi zapojovat. To nám dělá fakt hroznou radost, že vidíme, že ty příspěvky jsou takový menší, ale o to jako víc lidí, takže to je super, můžou to lidi najít na Doniu, když si dají projekt Afrika, nebo na mým Instagramu Story by Jakub, tam dáváme každý den hodně informací. Takže moc a moc všem děkuju, zdravíme do Brna, mějte se krásně.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
7: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže?
11: Máme je v TUI.
10: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
11: Máme je v TUI.
10: Mallorca a její Tyrkysové moře?
11: Máme je v TUI.
10: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
11: Máme ho v TUI.
10: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
11: Máme v TUI.
10: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

jako díle hit za hitem minutu po půl dvanácté, před námi Mandraže a Jennifer Lopez. No a přátelé, chystám pro vás krokodýlí zvuk za 124 800 korun. Buďte s námi.

0: pokud jste se ještě dneska nestihli dostat do pracovního tempa, tak věřím, že právě teď z Krokodýla s Jennifer Lopez se vám to podařilo a teď taky pro vás mám prachy na ruku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Na Krokodýlu pro vás mám 124 850 korun a teď můžete volat 603 103 103. Někoho tam máme. Hezké dopoledne, Katka, kdo se dovolal?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Arina, velké Žiríče.
0: Ještě jednou vaše křestní jméno.
2: Arina.
0: Arina?
2: Arina.
0: Dobře, tak vám přeju krásné pondělí. Vítám vás tady u nás ve vysílání. Připomenu ten zvuk.
2: Děkuji.
0: Nejdřív pustím zvuk, vydržte. Tak, a teď můžete tipovat. Tak co myslíte?
2: Propočím na mlenka na stůl. Tak něco políši, taky ten mlenek.
0: Já jsem tomu typu nerozuměla. Můžete ještě jednou, hezky srozumitelně.
2: Protáčení mlínka na sůl.
0: Protáčení mlínku na sůl?
2: Ano.
0: Tak, máme to jasný, to jsem ráda. Uf. A ptáme se arbitra. A ten říká, že ani mlínek na sůl to není. Tak, zdravíme vás, mějte se hezky. Zase někdy. Naschledanou. No a my na Krokodýlu navyšujeme náš bank do dalšího soutěžního kola. Budeme hrát zase o víc peněz.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, koup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie-slavík.cz.
6: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show, nyní na ticketportal.cz.
9: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
10: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
9: A kde to najdu?
10: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
9: A nemáš nějakou slevičku?
10: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
11: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Už se těším!
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: U nás na Krokodýlu přiblížila se 12. hodina. Krásné poledne vám přeji z Krokodýla Katka Horáková. S Petrou jdeme na zprávy.
1: Hezké poledne, ve zprávách se podíváme na to, jaká koalice by mohla vzniknout v městské části Brno-Sever.
2: Radio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
0: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
5: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
0: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
6: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
7: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. se těšte bude Jason Derulo. Taky nabídneme Eltona Johna. A nebo kapelu Krištof.
9: Život je krásný, je na konci světa.
0: Za 3/4 minuty bude 12 hodin.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska odpoledne očekáváme většinou proměnlivou oblačnost, večer se pak bude většinou rozpouštět a teploty nedosáhnou vyššího stupně než kolem 17, tak s tím počítejte.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V městské části Brno-Sever by mohla vzniknout koalice vítězného hnutí Sever otevřený lidem, současného starosty Martina Malečka, lidovců a koalice ODS TOP 09 Pirátů a Fakt Brno, která kandidovala jako tým Sever. Po volbách v roce 2022 v Brně-Severu utvořilo koalici hnutí SOL s lidovci a ODS, která tehdy kandidovala samostatně. Letos podruhé bude dnes o 16 hodin jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. V Indii zachránili vzácného dvouhlavého hada, který má jedno tělo, dvě hlavy a 4 oči. Podle záchranářů má každá hlava vlastní nervovou soustavu. Pokud se pozorování potvrdí, půjde o první zaznamenaný případ tohoto druhu hada v oblasti. I když včerejší utkání hokejové Komety, která v 10. kole extraligy hostila Plzeň, začalo slibně, nakonec to nedopadlo. Od prvních minut měli Brněné herní převahu a tým poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Hosté ale stav srovnali a poslali zápas do prodloužení, ve kterém zvítězili 2-1. Další utkání čeká brněnské hráče v pátek, kdy hrají v Kladně.
12: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: krásné pondělní poledne taky na silnice. Aktuálně pozor v Brně v Olomoucké ulici za sjezdem z Černovické. Tady havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu. Taky připomínám velké komplikace na objízdných trasách kvůli dnes uzavřeným tunelům Hlinky a Pisárky. A opatrní buďte i na Svitavsku na příjezdu do Jehnědí směrem od Hrádku. U autobusové zastávky se srazilo osobní auto s nákladňákem. Pozor na to, šťastnou cestou.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: už doběhl Jiříček a má draka.
1: Ano,
0: v ruce toho.
1: Už nám tam fouká. Přátelé, byl jsem si pustit draka, Medlánecký kopec. Co Katka, kdy naposledy, tak na podzim pouštěla draka?
0: To už je pár let zpátky, už mám velký děti a jo, takže já už bych byla trapná s drakem. Ale...
1: Ještě, že já si ho můžu pouštět. Tak jo.
0: I v 70 můžeš. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někdy se sám sebe ptám, kdo jsme, kde jsme se tu vzali, kam směřujeme, jaký má smysl lidská existence. Pak si naleju odpověď a je mi dobře.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Po víkendu s vaším rádiem s Krokodýlem. Ano, jste tady správně, díky, že jste s námi. No a teď už vyražíme taky s naším krokodýlým mikrofonem do školky. Dneska jsme v Židenicích. No a dneska se ptáme těch prcků, proč chodíme do divadla.

0: jsme se užili nějakou bombastickou legraci.
1: Protože bychom se jinak nezabavili.
2: Proč chodíme do divadla, na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Jedenicích.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
2: A dneska chutné snídaně, zítra taky.
3: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
3: Radio Krokodýl.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Co to mlsáš?
13: To jsou makronky. Miluju je.
12: A odkud jsou?
13: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
6: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
14: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
17: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
18: Je dobré mít parťáka při práci.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Aktu na kroku dělo tohle rádio, které vás dostane taky na brněnský hokej na Kometu. Jste tady správně, no a do toho si jdeme zpívat taky jedno Despacito. Pěkné odpoledne, po víkendu jste s kroku dělem hity i do práce.
1: Aj. Fonzi! Tijuana!

0: Eva Farná, Miraj, jsme krokodýl. Tohle je krokodýl. Fandíme brněnskému hokeji, no a protože víme, že nejlepší atmosféra je přímo na stadionu, rozdáváme vám stupenky na zápaši naší Komety Brno. No a pozor, soutěžíme každý den, tak nás pěkně poslouchejte. Někde se ozve opět výzva, abyste volali a vyhrávali na Kometu zadarmo s krokodýlem.
1: Krokodýl fandí brněnské Kometě!
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
8: Teda, to se ochladilo.
9: Nakoupíme vitamíny.
8: Tak jo, C-čko, multivitamín.
9: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
8: To abych zas vyrazil ven.
9: Nikam nechoď, objednáme to na Green Idea. Mají teď na vše slevu 20%.
8: To je dobrý nápad.
10: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
11: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
13: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
14: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: tohle jsou na Krokodýl Imagine Dragons. Petra chystá čerstvé zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne a v Brně dnes došlo k vážné dopravní nehodě. Staršímu řidiči se udělalo za jízdy špatně, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
3: Radio Krokodýl. Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Právě teď máme v Brně teploty kolem 13 stupňů, polojasnou oblohu. Zítra v úterý nám nabídne převážně slunečnou oblohu. Ráno ale bude pořádně chladno. Místy jenom kolem plus 3 stupňů. Odpoledne se oteplí na příjemných plus 16.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U křižovatky ulic Vídeňská a Jihlavská došlo k vážné dopravní nehodě. Staršího řidiče postihli během jízdy zdravotní problémy a se svým autem narazil do automečky. Více už mluvčí záchranářů Míša Botová.
10: Jednalo se o zástavu oběhu. My jsme toho pacienta resuscitovali, podařilo se nám úspěšně obnovit jeho životní funkce, takže jsme ho následně transportovali k další péči do Fakultní nemocnice Brno na urgentní příjem.
1: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají zítra vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Se stížnostmi nebo pochybnostmi o zvolení některého z kandidátů v obecních volbách se budou moci lidé obrátit na správní soudy od středy po dobu 10 dnů. 31-letý japonský mnich Sugaku Taguchi dobrovolně na 12 let vstoupil do naprosté izolace, ve které nebude mít žádné informace o dění v okolním světě a dokonce se ani nesetká s žádným člověkem. Tato velmi přísná askeze však v minulosti vedla ke smrti řady jeho předchůdců. Hokejisté New York Rangers s českým útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver s obráncem Filipem Hronkem jednoznačně 6-2. V sedmém zápasu sezóny tak vybojovali páté vítězství.
11: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V Brně na Olomoucké ulici za sjezdem z Černovické havarovala dvě osobní auta, provoz je v místě omezený. Pozor taky v Hodoníně na křižovatce ulice Družstevní čtvrť a Brněnská. Máme srážku dvou osobáků. No na závěr, jak už z Krokodýla víte, jedna dramatická nehoda se šťastným koncem. Starší řidič utrpěl během jízdy zástavu krevního běhu a narazil do automičky na Jihlavské v Brně. Záchranářům se řidiče naštěstí podařilo úspěšně oživit.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jirka s vámi, toto voní naše ranní snídaně, tento týden makové buchánky pro vás, kde budeme rozdávat zítra, i to prozradíme, tady u nás na Krokodýlo za malou chvíli. Mezitím Ed Sheeran, pěkné odpoledne.

0: shape of you.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Byl jednou jeden král. Měl dva syny a tři dcery. Až mu na to jednoho dne královna přišla.

0: Enrique Iglesias, Krokodýl Rádio, které pro vás má chutné snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Jasně, že jo, naše krokodýlka vyráží do ulic Brna Jižní Moravy. Stačí se na nás usmát a každé všední ráno máme pro vás chutných 103 snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drábal. Tak toto vypadá v ulicích.
2: Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Hrákové, tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
3: Dobrý den, dobré ráno. Přeju rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujem Kulhánku a Drápal za snídaní.
2: Vy jste říkal, že u vás to jde non-stop?
3: No, i mrvérem. Fakt, když jsme doma, tak rádio hraje.
4: Děkuji za snídaní, rádio Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
2: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
5: Ahoj krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
0: Zítra po ránu, vyhlížejte naší krokohlídku v Řečkovicích na konečné jedničky.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
10: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
11: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce. Přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
1: SK Artis Brno.
12: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
13: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modmu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Je dobré mít se na koho spolehnout.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

dneska v Brně začala velká dopravní komplikace u závěra Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky. Jak se probojovat Brnem, tak i o tom už za malou chvíli tady u nás na Krokodýlo poradíme vám.

0: na krokodýl rekestry, no a teď komplikace v Brně.
1: Krokodýl na kolech.
0: Velká dopravní komplikace pro Brno. Ode dneška neprojedete Pisáreckým tunelem a tunelem Hlinky. Možná jste to někteří už zaregistrovali. Pokud si říkáte proč, no mění tam technologie a pokud si hlavně říkáte, jak to obět, tak místo tunelem Hlinky bude doprava je vedena v protisměru po Bauerově ulici v režimu 1+1. No a pozor, u Pisáreckého tunelu se to musí složitě objíždět přes Jihlavskou, Hřešpickou, Poříčí a Bauerovu. Tak já doporučuji se těmto místům vyhnout, protože celé to potrvá až do 20. listopadu. Tak hodně trpělivosti.
1: Krokodýl na kolech.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
5: Kvalita, inovace a výkon.
2: Dobře, a co ještě?
5: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
2: A teď za výhodné ceny.
5: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
2: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
5: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: showman dnes na Krokodýlo. Teď už čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a amatérská jeskyně nabídne speciální prohlídky, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Komedii Stížená možnost soustředění uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Hru DNA nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině z Krokodýla DJ Antoine. Kenneth Twain. A nebo Poetika. Hity po 14. hodině.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra pozor, po ránu jenom plus 3 stupně. Během dne slunečno plus 16.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká rozsáhlá proměna za 800 milionů korun. Dopravní podnik hledá firmu, která areál zmodernizuje, zvýší jeho kapacitu a vybuduje nové zázemí pro údržbu vozů. Součástí projektu budou také byty pro zaměstnance a hasičská zbrojnice. 80-letá herečka Jaroslava Obermajerová skončila v nemocnici. Důvodem hospitalizace má být voda na plicích. Situace je podle dostupných informací velmi vážná. Sedmiletý samec tygra sumaterského ze zoo v Krefeldu se v Brně zabydluje už 2 týdny. Odpočíval v zázemí, kde vstřebával 10-hodinovou cestu a postupně si zvykal na nové prostředí. Ode dneška ho však už mohou návštěvníci vidět v tygřím výběhu.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras ve spolupráci s Českou speleologickou společností pořádá o následujícím víkendu Dny otevřených dveří v amatérské jeskyni. Běžně uzavřené podzemí nejdelšího jeskynního systému v Česku si můžete projít s odborným výkladem. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o 1 místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
10: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, krokodýláci, víme, jak to jezdí, Jakub je v terénu.
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Připomínám dlouhodobou uzavírku v Brně Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky kvůli opravám. Očekávejte tam možné problémy a sledujte dopravní značení. Momentálně je provoz v okolí, ale celkem klidný. Na Brněnsku na průjezdu Chudčicemi došlo ke srážce 2 osobních vozidel. Na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi u odbočky na Polánku bourala také 2 osobní a na dálnici D1 vázne provoz na Vyškov před 213. kilometrem a v protisměru tedy do Brna před 207. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Oznámení na vrátnici vysokoškolských kolejí. Prosíme studenty, aby z okna nevyhazovali odpadky. Malé děti je potom sbírají a nafukují.

0: Získáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Modern Talking na Krokodýl Rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl Rádio, které pomáhá.
0: A na Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl a každý měsíc pro vás máme klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. A kdo je dalším výhercem? My vás zdravíme, tady Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No já mám dobrou zprávu, protože vy jste nám napsala do Krokodýla, my pro vás máme klimatizaci.
2: To nemyslíš to vážně.
0: Ano, myslíme.
2: Jsem dojacá, co se mi v očích za ní. No, asi tak vám to řeknu.
0: Mám pro vás fantastickou zprávu, my té vaši kamarádce ten život zlepšíme, zpříjemníme.
2: Jste strašně hodí, strašně.
0: Pojďme si říct, co jste tam napsala.
2: No, je to vážné operace, měla nádor na mozku, naštěstí nezhoubný, ale musela se učit znovu vlastně číst, psát, jo, všechno fungovat. No a navíc mám vlastně autistického syna, Marečka, 15-letého. Já i s ním sama, protože tatínek samozřejmě to vzdal, když zjistil, jak na tom chlapec je. Bydlí s synkem Panelovem do mě v Černovicích, není to tam moc dobré, ale určitě v létě by to hodně ocenili, protože říkala, že Mareček moc ty horka nesnáší, takže velice by to ocenila.
0: Tak mám pro vás dobrou zprávu, my ten život zlepšíme.
2: To je strašně hodně, moc vám děkuji.
0: Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáhá.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Stop si snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Radio Krokodýl.
10: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
11: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

krokodýl vedvedved. No a my si za okamžik zasoutěžíme o 124 tisíc korun. 900 k tomu, tak se nás držte, budeme hádat tajemný zvuk Rádia Krokodýl.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Jo!

0: Spice Girls Wanna Be a my jdeme soutěžit o velké peníze. Mám pro vás téměř 125 tisíc. Volejte 603 103 103.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: To je on, záhadný zvuk, který vám přinese téměř 125 tisíc korun. Ptáme se, co to je. Můžete volat studio, můžete si zpříjemnit tento pracovní týden vysokou částkou do vašeho rodinného rozpočtu. A jak ty peníze utratíte, to necháme na vás. 603 103 103, číslo do studia. Já se ptám, kdo tam odkud, alo?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: A Alina.
0: Alinko, zdravíme. Tak tipujte, hádejte, co to je.
2: Může to rozkrajeně... hruši nebo mrkev.
0: Takže rozkrájení hrušek nebo mrkve, jo?
2: Jo, to rozkrájení.
0: Tak musíte říct něco konkrétního. Hruška nebo mrkev?
2: Mrkev.
0: Mrkev, dobře. Rozkrojení mrkve. Že by to bylo ono? Ani tohle, představte si. No, budeme navyšovat bank, ale díky, že posloucháte. Mějte se krásně.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj!
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v empaláci.
4: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z Království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
5: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Už se těším!
7: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
8: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
14: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
13: Dnes musíte vybrat.
14: Mám tady pro vás předvýběr a
13: rozšíříme
14: výběr. Dvojnásobíme investice.
15: Přijmete to riziko?
13: Ale je to na vás.
16: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Bruno Mars a Rose, Krokodýl, 15. hodina, pondělí. Startujeme ten týden na vaší vlně i s Petrou, která sleduje události v Brně na Jižní Moravě.
1: Hezké odpoledne a zámek v Lednici chystá pro návštěvníky novinku, jakou to uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
6: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
5: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
6: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
7: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Poupatře nás z Krokodýla Nelly Furtado. Donna Lewis. A bude taky novinka od Miráje.
10: Novej seru, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozuplakala tráva.
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl po 3. odpolední.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
12: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska tam máme typické podzemní počasí, teploty kolem 15 stupňů, zatažená obloha, zakaboněno. Zítra se dočkáme na jihu Moravy sluníčka. Ráno bude chladno, teploty jenom kolem plus 3 stupňů, ale odpoledne plus 16.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo ode dneška až do 20. listopadu Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Vysvětluje to koncem životnosti některých technologií a neodkladnými opravami. Podle státního podniku se musí uskutečnit najednou, protože tunely sdílejí řídící systém a nelze je opravovat ani za částečného provozu. Lodě na Brněnské přehradě jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezóny, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Zámek v Lednici pokračuje v opravách historických katakomb pod Skleníkem. Lichtenštejnové tam v zimě ukrývali exotické rostliny před mrazy. Po rekonstrukci za 80 milionů korun se tam vrátí rostliny a přibudou výstavy i společenské akce. Hotovo má být na konci příštího roku. Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze prý už ale pokračovat nehodlá.
13: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí. V těchto chvílích si dávejte pozor v centru města Brna. Nezapomeňte, že tunely Hlinky a Pisárecký tunel, tyhle ty tunely máme dlouhodobě uzavřené. Tak počítejte s komplikacemi. No a v těchto chvílích pozor taky na Mendláku. Tady srazil osobní auto chodce na jednokolce. Tak počítejte se zdržením. Šťastnou cestou.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl.
15: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zvoní telefon, zdvihne jej Karlík a z telefonu se ozve. Prosil bych hlavu rodiny. A jakou? Titulární nebo faktickou?
3: Novinka Rádia Krokodýl. Miraj. Malinovej

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl, toto voní. Máme pro vás chutné snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
0: Z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Ano, na zvednutí nálady.
2: Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Hrákové. Tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
3: Dobrý den, dobré ráno. Přeju rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci. Tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujeme Kulhánku a Drápal za snídaní.
2: Vy jste říkal, že u vás to jede non-stop?
3: No, i mrvérem. Fakt, když jsme doma, tak rádio hraje.
4: Děkuji za snídaní, rádio Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
2: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
5: Ahoj krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
0: No a zítra vyhlížejte naši krokohlídku v Řečkovicích na konečné jedničky.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky. Prav, do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
9: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kryt na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
10: Přijela maminka.
9: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProX 2000. ProX 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl.
6: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
14: Je dobré mít se o koho opřít.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

k roku díl, no a za okamžik vám dáme taky tip, kde je levně natankovat benzín, naftu, ale taky kde levně dobít vaše elektroauto. No a mezi tím pohodový Teddy Swims, takhle při pondělku. Hity do práce, možná i na cestu z práce. Pěkné odpoledne.

0: Dua Lipa na Krokodýl, 15 hodin 40 minut.
1: Šetříme s Krokodýlem.
0: No a teď vám dáme taky tip i pro majitele elektromobilů. U wellness hotelu Atlantis mají levné nabíječky elektromobilů za 6 korun kilowata. Takže se můžete zrelaxovat, no a mezi tím levně dobít u hotelu Atlantis.
1: Šetříme s Krokodýlem. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
8: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
9: Teda, to se ochladilo.
5: Nakoupíme vitamíny.
9: Tak jo, C-čko, multivitamín.
5: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
9: To abych zas vyrazil ven.
5: Nikam nechoď. Doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
9: To je dobrý nápad.
10: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
11: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Bruno Mars, Krokodil, 16. hodinka, tak možná už vám končí to v práci. Za dvě minutky tady máme 16. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a amatérská jeskyně připravila speciální prohlídky, i o tom za chvilku.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. minuli rampampam. Budu NSYNC. A nebo Miraj, Drahokamen. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 16.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, máme tam typický podzimní den, jinak zítra po ránu pozor, nízké teploty jenom kolem plus 3 stupňů. Přes den už čekáme slunečno a teploty budou na jižní Moravě šplhat 16 stupňům Celsia.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U křižovatky ulic Vídeňská a Jihlavská došlo dnes k vážné dopravní nehodě. Staršího řidiče postihli během jízdy zdravotní problémy a se svým autem narazil do automičky. Více už mluvčí záchranářů Míša Botová.
10: Jednalo se o zástavu oběhu. My jsme toho pacienta resuscitovali, podařilo se nám úspěšně obnovit jeho životní funkce, takže jsme ho následně transportovali k další péči do Fakultní nemocnice Brno na urgentní příjem.
1: Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu ohlásila souvislou sněhovou pokrývku. Sněžit začalo už včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale i v Jizerských horách a na Šumavě.
7: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras ve spolupráci s Českou speleologickou společností pořádá o následujícím víkendu dny otevřených dveří v amatérské jeskyni. Běžně uzavřené podzemí nejdelšího jeskyního systému v Česku si můžete projít s odborným výkladem. Povinná výbava je přilba a svítilna. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji.
11: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už vyrážíme na silnice. Víme, kdo jezdí?
12: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Momentálně čekejte problémy v Brně. Dlouhodobě je kvůli rekonstrukci uzavřený tunel Pisárky a Hlinky obousměrně. Na objížďkách se tvoří dlouhé kolony. Největší problémy jsou aktuálně na Poříčí do centra, pak okolo Dornichu a ucpaná je také Heršpická. Pozor dejte také na cestě od Žabotřeské ulice na Bystrc. Je tam téměř 2-kilometrová kolona. Doprava vás na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova od exitu 210 místy a silnější provoz je před Slavkovem na cestě od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Glová asistánce Jakub Tilšar.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi. Pěkné odpoledne, hity nejí na cestu z práce. Za okamžik taky brněnský hantec s kolegou Petrem Holíkem, ale hlavně s Žankem Laváčkem, to je náš specialista na brněnskou řeč jménem hantec. Tak si nechte chutnat a pokud vaště máte odpolední nebo noční, tak vám hrajeme i do práce. Jsme krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jedou dva Moraváci lodí do Ameriky. Jakmile vyplují, připíná si Karel na hruď velkou jedničku. Na co to máš? To jsi neslyšel, že při námořních neštěstích zahyne každý druhý pasažér?

0: těch Two, I want you back, NSYNC, krokodiláci, dobré odpoledne, super pondělí a bezvatý den všem s krokodýlem.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A jdem na to s Hantecem, takže krásné odpoledne, zvláště pokud už konečně jdete z práce, hurá, gratulace, někteří tam začínáme, že tady je Peťan, taky je Janek, zdarjak svíňa.
2: Zdarjak svíňa z Kroksny, kalohosci. Gomete, co znamená v koronách a brusovým sloválu. Hoknaskéru.
0: Zdarec na kér, že jo, všichni asi tohleto vyvodíme a ve štatlu se taky docela jako chytli.
3: Hoknaskéru, to je práce z domu.
4: No, práce z domova.
5: To je nějaká práce z domu, jo, home office. Hokna z domu.
0: Hezký, ta debrecinka byla šikovná, home office, přesně.
2: Hoknaskéru je home office, makačka na domášově. Tak nikam nelezte, zůstaňte na kéru a mějte betelný den.
0: Betelný den a taky úspěšný týden.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A kdo jste ještě nepotkali ráno hlídku s těma výbornýma pohádkovýma koláčema, tak ať se vám tento týden úspěšně zadaří.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
12: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
13: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
14: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
15: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
14: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
15: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
16: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik, víc než si myslíte.
20: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Netřeba, ale určitě, my to víme, co nás čeká. Příjemné odpoledne s krokodýlem a můžete si v něm zahrát taky o 125 tisíc korun. Dáme si zlatíčka a právě teď kapelu Polis. Every breath you take, bez křišťálové koule u nohy. Dobré odpoledne, krokodýláci.

0: hrnem nejenom brnem s krokodýlem, myslíme na sebe se Stingem, s Polis, s každým tvým nádechem i výdechem. Jo, někteří hrnete už z práce nebo ze schůzky, někdo k řezníkovi, že Zdeňo, za rodinou k dětem a my za zvukem rádia Krokodýl. Bacha, je tam 125 tisíc bez 50 korun. Prach je za zvuky do ruky, tohle je zvuk, který hádáte. A kdo jste starší 18 let a máte po ruce mobilní telefon, tak už tam hoďte tu předvolbu, kde máte krokodýla 603 103 103 a jak se rozezní rampampam, který posíláme klukům tam na prigl, že Tome, tak bude linka volná 603 103 103. Hrajem.
1: Krokodýl.
2: Let me hold him.

0: Fly, kluci, Tome, to máte na prígl, ram pam pam, zdarec.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A s kým pak se pozdravíme a odkud, když jdeme hrát o skoro 125 tisíc? Halo, dobré odpoledne, je tam Kamčatka.
2: Dobré odpoledne, ano, tady Kamčatka.
0: Ano, zdravíme, zdravíme na Kamčatku. Dobré ráno, nebo dobrou noc.
2: Odpoledne.
0: Ne, počkej, jako tady Petr, ahoj.
2: Ahoj, tady Inge.
0: Inge, takže prosím tě, Inge, na Kamčatce jsou teď dvě ráno, jo? Tam je časový posun. Takže nás tady nelakuj, jestli seš na Kamčatce, máš dvě ráno a máš tam kolik stupňů? Kolik stupňů tam teďka máš?
2: No, teďko nevím úplně z hlavy.
0: Máš tam zimu, jak svině, máš tam minus tři.
2: Jo, mám tam zimu, je zamržené, úplně zamrzlej.
0: Tak, ne, my to teďka samo sebou vysvětlíme, protože toto je hostinec, ryžo, restaurace, ne? V mém oblíbeném Rejhradě, zdravíme tam dolů na jich, všecky dobré rejhraďáky a že jich spoustu znám, pač jsem tam chodil mnoho let do školy, že jo?
2: Asi vím.
0: Tak prosím tě, do kolika seš dneska v práci?
2: Do jedné.
0: A máte tam doufám aspoň třeba 22 stupňů.
2: Určitě, tady to úplně celé, tady je to super.
0: Kamčatka, tam je fakt jako zima, je neskutečný, minus 3, to nechceš. Tak, 18 tobě je, souhlasíš s výherním řádem, že jo, takže my jsme rádi, děkujeme. Hádáme zvuk za 124 950 korun. Co to je, Inge? Co jste na té vaší Kamčatce, kde je krásně dobře teplo? A máte tam dobrý pivo a nejen pivo, tak co jste tam vymysleli? Co jsi vymyslela?
2: No, spíš já jsem vymyslela rozložení nebo složení dortové formy. Jako rozepnutí, vytažení toho dna a pak zase zpátky dno nasadím.
0: Ty jsi ještě navíc, cukrářka, jo? Dobře.
2: No ne, občas to vezmu do ruky.
0: Jo. Inge říká, jsem pekla o víkendu, jsem pekla. Teďka jsem to tak jako dávala, spojovala, rozpojovala. Jak jsi dělala korpus? Čokoládový nebo vanilkovej?
2: Já jsem dělala cuketovou buchtu.
0: Jo, cuketovou buchtu.
2: Do dortové formy.
0: Do dortové formy, aha. Tak to je nějaká ještě vychytávka speciálně, dobře.
2: To je moc dobrý.
0: Tak tohle jsem v té formě já nikdy nedělal. Já jsem to vlastně nikdy nic nedělal. Lidské mátine, jsem by se jako koukal, když pekla. Takže tato používala maminka hodně. Tak, ale to už je dávno. Takže prosím tě, arbitr se naculuje, on by si taky dal, možná i tu cuketovou. 124 950 za rozpojování, spojování tady té dortové formy toho kruhu na to speciální zapínání. Pane arbitře, pozor, vydáme to té Inge na Kamčatku do té kosy, nebo ne? Tak dneska zvednem bank, Inge. Zvednem bank zase.
2: Super,
0: měj se krásně. Do kolika seš práci dneska na Kamčatce?
2: Jsem týká do jedné.
0: Do jedné, jako do rána?
2: Ano, ano.
0: Tak ať ti to s náma krásně uteče. Měj se hezky, pěkný den. Papa, ahoj.
2: Až do konce, zatím nasle.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším. Tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx 2000.cz. Vše pro vaši novou střechu.
1: Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz. Kvalita, inovace a výkon.
6: Dobře, a co ještě?
5: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
6: A teď za výhodné ceny.
5: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
6: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
5: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
7: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
16: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tak pojď Barbie, pojď do kolony. Posíláme Aku z Krokodýla do kolon, úvoz Poříčí, Vídeňská, Štatl, prostě centrum Brna, západní část Brna, dopravní total kolaps, hodinové zdržení díky zavřeným tunelům Hlinky a Pisárecký. To nechceš. Dneska mimochodem zavřeno první den kvůli rekonstrukcím a budou zavřené jenom 40 dnů, tak vydržte, ať nám to rychle uteče. Petra má zprávy na pátou, o čem?
1: Hezké odpoledne, po 11 letech skončilo čištění Božího lesa od munice. Kolik se tam našlo kusů munice, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Komedii Stížená možnost soustředění uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Hru DNA nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
5: Radio Krokodýl. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Rapo.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Právě teď je přesně pět, některým začíná zrovna lekce karate. A já tady chystám Stranger Things, dáme si Never Ending Story, bude Stumbling In. Hodíme to do pohody s kabátem. A doufám, že poslouchá taky kamarád golfista, příležitostný maršál Jirka Sinek, protože Jirko, pro tebe bude jelen.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 17. hodina Krokodýláci a teploměr prostě nestíhá. Je tam 13 až 15 v Brně, když dobře, a ve Žďáře je jenom 11. No jo, a úterý naštěstí bude jasno. Sluníčko odpoledne až 15 stupňů na Moravě, 12 na Vysočině.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Základy i nejnovější pokroky elektronové mikroskopie v Brně přiblíží podzimní škola pořádaná Ústavem přístrojové techniky Akademie věd. Začala dnes a potrvá do pátku. Účastníci se například dozví, co dokáže odhalit mikroskop, který zobrazí jednotlivé atomy, aniž by poškodil zkoumaný materiál. Brno je významným světovým centrem elektronové mikroskopie.
5: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Lesy České republiky po 11 letech dokončily čištění Božího lesa od munice. Ze 480 hektarů půdy pyrotechnici od roku 2015 odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny Mona na konci druhé světové války. Vyčištění oblasti vyšlo na 50 milionů korun. Při střelbě ve škole ve Francii byl zraněn ředitel a učitelka. Policie zadržela podezřelého ze střelby, kterým je 14-letý žák. Město Aubagne leží nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Motiv činu zatím není jasný. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o 1 místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
10: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na silnice, ta doprava je na takové úrovni, že by to chtělo asi home office pro všechny, co makají ve štatlu. Kubo, jak vypadá průjezd?
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Velké problémy hlásí řidiči z Brna. Uzavřený je tunel Hlinky a Pisárecký. Čekejte proto více než hodinové zdržení na objízdných trasách. Velké problémy jsou například na Poříčí, v okolí na Úvozu a Vídeňské ulice. Hodně ucpaná je také Zvonařka a centrum města. A se zhruba 2,5-kilometrovou frontou počítejte na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Na Brněnsku před Čebínem od Sentic narazilo osobní auto do stromu a ucpaný je průjezd přes Kuřim ze všech stran. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Pěkné pondělí všem s krokodýlem a zvláště do těch kolon ve štadlu. Tady je Peťan Holík, zdravíme Zlatíčka, nervní Zlatíčka a jsme s váma. Zajíme to v restauraci, ne? Tu čekačku dlouhou. Děcka, proč chodíme do restaurace?
1: Kdybychom nestěli uvařit jídlo, tak bychom museli jít do restaurace.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Babi, jak jsi přijela? Vlakem, jako vždycky. Vidíš, tati, a ty si říkal, že ji přinesli všichni čerti.

0: Moc dobře, Krokodýl, 4:45, pryč, zdravíme Zlatíčka.
1: Zlatíčka, Rádia Krokodýl.
0: Tak co, miláčci, jak se máme? Zdravíme ve školce na Lesné, dneska se tady bavíme o jídle, stravování, o restauracích a děcka, chceme vědět, proč chodíme do restaurace, víte to?
2: Proč?

0: do restaurace.
1: A my jsme hodně papali, děcka. Teď je svačina, doufám, že jste si už něco k té sváče dali. Dobrou chuť.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: A aby se dobře papalo, po ránu máme snídaně.
2: Snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
2: Radio Krokodýl.
7: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
8: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Hezký pondělí, krokodiláci, zvláště do Šidbořic. Jeruzaléma pro oknaře, pro holky, co to milujou, rádi na to tancujou. A teď něco pro ty modrobílí. Olé!
1: Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
0: Tak je po víkendu, krokodiláci. Kometa hrála doma proti Indiánům z Plzně. Škoda, že to skončilo, jak to skončilo, že jo, 1-2 v prodloužení. Smůla. Tento týden bude, doufejme, lepší. Takže kdo by chtěl lístky na další domácí utkání? Máme tam Rytíře v pátek, to jedeme do Kladna, začátek v 18 a v neděli máme doma Bílý tygry. Kdo chce na Bílý tygry, Liberec? Petr, halo, dobrý den.
2: Dobré, Peťo, tady Janča Tišnová.
0: No nekecej, to je maminka od malého holíka, od Zdeničky. No, Janičko, ahoj, jak se máme v Tišnově, řekni.
2: Dobře, odpočívám se, prosím, mám noční.
0: Dobře, výborně. Byl někdo z rodiny, prosím tě, včera na stadionu?
2: No, oba dva tam byli.
0: Oba dva, co na to říkali?
2: No, že dobrý, akorát teda.
0: Vynechej ty zprostý slova, co na to říkali?
2: Jo, mohlo to být lepší.
0: Mohlo to být lepší, tak přesně. Takže prosím tě, vy jste jako komiťácká rodina odjakživa, pojď nám ukázat, jak podpoříte v neděli proti Bílým tygrům naši domácí modro-bílou šlechtu. Pojďme, onem.
2: Zůr, Brno, Kometa.
0: Pojď,
2: zůr. Pojďme, hoši, vyhrajeme dneska. Zůr, Brno, Kometa.
0: Hezky, ty seš šikovná. Kdo půjde? Půjde taťka Jirka se Zdeničkou nebo půjde taky maminka? Všichni tři půjdete, hezky.
2: Všichni tři můžeme, protože může i v neděli. Já konečně.
0: Tak do Tišnova, zdravíme, máváme. Ole, Kometa, užijte
2: Ole,
0: si to. Měj se, pozdravuj doma, papa, měj se. Ahoj.
1: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
5: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z Království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
14: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
13: Dnes musíte vybrat.
14: Mám tady pro vás předvýběr
13: a rozšíříme
14: výběr. Dvojnásobíme investice.
13: Přijmete
14: to riziko?
13: Ale je to na
14: váš názor.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Je dobré mít se na koho spolehnout.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: tady Oáza, zapomnění, stres, budete tam s krokodýlem, to funguje i s Xindlem X. Další lístky na kometu s bílými tygry poslány do Tišnova, tak stále pevné nervy na objízdné trasy kvůli zavřeným tunelům. A Petro, co máš do zpráv?
1: Hezké odpoledne, zámek v Lednici chystá pro návštěvníky novinku, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Už se těším!
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Šestá krokodýláci odbyla. Připraveny jsou pecky jako Happy People.

0: Na toto se fakt těším jako na ty ruce. Dáme Evu Farnou a bude Gone, Gone, Gone. 6 hodin 1 minuta právě teď.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 13 až 15 stupňů v Brně, ve Žďáře 11 a zítra to bude velmi podobné. Má být jasné úterý s maximem odpoledne na Moravě 15, na Vysočině 12 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo ode dneška až do 20. listopadu Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Vysvětluje to koncem životnosti některých technologií a neodkladnými opravami. Podle státního podniku se musí uskutečnit najednou, protože tunely sdílejí řídící systém a nelze je opravovat ani za částečného provozu. Lodě na brněnské přehradě jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezóny, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
3: Zámek v Lednici pokračuje v opravách historických katakomb pod Skleníkem. Lichtenštejnové tam v zimě ukrývali exotické rostliny před mrazy. Po rekonstrukci za 80 milionů korun se tam vrátí rostliny a přibudou výstavy i společenské akce. Hotovo má být na konci příštího roku. Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze prý už ale pokračovat nehodlá.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Končí pondělní odpolední dopravní špička, brutální kolony ještě místy trvajte, tak na to určitě tam křižovky, krokodýláci, nebo si najít něco smysluplného. Kubo, jak to vypadá?
5: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně připomínám komplikace, hlavně kvůli zavřenému Pisáreckému tunelu a tunelu Hlinky. Kvůli tomu očekávejte kolony na všech možných objízdných trasách, například na Poříčí z obou stran, na ulici Zvonařská, fronty jsou také v centru města a hodně ucpaný je příjezd do Bystrce od Žabu. České ulice. V Nádražní ulici u křižovatky s Husovou bourala dvě osobní auta. Ucpaný zůstává na Brněnsku průjezd přes Kuřim ze všech stran a na dálnici D1 vázne doprava u Brna z Vyškova před 96. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Pěkné pondělí všem s krokodýlem, pohodový den, trpělivost do kolon, ať se cítíte krásně, i když je všude kolem nervozita a schon. A proto si taky pustíme Daft Punk, One More Time.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Moravu s Rádiem Krokolínu.
1: Jste s Krokolínem, se kterým to je každý ráno. Carara, papam, jojo, je to tady oblíbené snídaně. Krokolíláci většinou jsou pohádkové koláče. Dneska tady mám jeden na ochutnávku a vypadá i chutná znamenitě. Však je taky z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Je to za úsměv, je to zadarmo, krokolíláci. Stačí se potkat s Jirkou a s Krokohlídkou.
2: Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Hrákové, tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
3: Dobrý den, dobré ráno. Přeju rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujem Kulhánku a Drápal za snídaní.
2: Vy jste říkal, že u vás to jde non-stop?
3: No, i mrvérem. Fakt, my jsme doma, tak rádio hraje.
4: Děkuji za snídaní, rádiu Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
2: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
5: Ahoj krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
1: Jo, jo, jak to jede imrvére, tak je to špica. Zdravíme věrné krokodýláky, dali jsme si makové bochánky, budou asi i zítra krokodýláci. Zítra po ránu vyhlížejte v Řečkovicích na konečné jedničky naší krokohlídku a nechte si moc chutnat.
0: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
12: Za vším hledej menu. Na Rádio Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.
13: Kvalita, inovace a výkon.
14: Dobře, a co ještě?
13: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
14: A teď za výhodné ceny.
13: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
14: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
13: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
15: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
16: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
17: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
16: A kde to najdu?
17: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
16: A nemáš nějakou slevičku?
17: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
18: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
20: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
21: Je dobré mít spolehlivého přítele.
22: Vaše nejvěrnější rádio.
21: Stále s vámi.

0: Stále v poklusu, Still Running, You Too z Krokodýla, 7:05. A zvláště pro aktéry války řezníků v Plzni a hlavně pro vítěze, pro řezníka Pepíčka Vašáka z Holasic, Rajhradu, Kobylnic. Normálně jel tam jako totální panic, nezná je situace, postupu a fíglu všech soupeřů a normálně přišel, viděl, zvítězil. Veni, vidi, vici. Takže gratulace Pepíčku, pro tebe další písnička. Myslím, že tam něco pak fouknem i v písničkách na přání. 18:40, dneska to bude rozhodně s Krokodýlem podle vás. Pohodu všem s Krokolušem.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Jak krokodýláci, 6:45 za jednu minutu. Tady věříme, že pomáhat má smysl. Na každý měsíc chystáme klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Takže přátelé, vy pokud někoho znáte, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Děkujeme.
0: Radio Krokodýl.
1: No a za 20 minut jdeme hrát na přání. Nejenom pro Pepíčka, vítěze války řezníků.
0: Radio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
3: Wow, to je pecka! Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
5: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil, ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat, ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
6: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: jsou některý z vás prej pěkně utahaní, že jim je tak nějak na spaní, tak jsme to doufám teď trošičku probudili s Avicim. Wake me up, máme téměř 19 hodin, krokodýláci, budeme hrát písničky na přání. Doufám, že se těšíte, pěkný večer.
1: Teda, to se ochladilo.
2: Nakoupíme vitamíny.
1: Tak jo, C-čko, multivitamín.
2: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
1: To abych zas vyrazil ven.
2: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
1: To je dobrý nápad.
3: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 19. je tady, krokodýláci, budem tančit? Škoda, že je léto pryč a ten podzim se nám začíná pomaličku měnit v zimu. Roztančíme to s Miraj, pak si budete vybírat vy.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V 19 hodin teplota tady v Brně na Kraví hoře už spadla z těch 15 na necelých 13 stupňů Celsia. Sedlo to i ve Žďáře pod 10. Naštěstí úterý bude se sluníčkem, jasné, příjemné, nejenom na procházky třeba po zeleném pažitu. Maximum zítra 15 stupňů Morava, 12 stupňů Vysočina a tady jsou hlavní události 12. říjnového dne.
8: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
9: Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká rozsáhlá proměna za 800 milionů korun. Dopravní podnik hledá firmu, která areál zmodernizuje a vybuduje nové zázemí pro údržbu vozů. Součástí budou také byty pro zaměstnance. Sedmiletý samec tygra sumaterského ze zoo v Krefeldu se v Brně zabydluje už 2 týdny. Odpočíval v zázemí, kde vstřebával 10-hodinovou cestu a postupně si zvykal na nové prostředí. Ode dneška ho však už mohou vidět i návštěvníci. Lesy České republiky po 11 letech dokončili čištění bořího lesa od munice. Ze 480 hektarů půdy pyrotechnici od roku 2015 odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny Mona na konci druhé světové války.
8: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
10: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty, krokodýláci, tak co už to jede i na těch objízdných trasách kvůli zavřeným tunelům? To je peklo, co? A to dneska začalo a 40 dnů to má trvat. Takže pevný nervy, trpělivost, úsměv, dobrou náladu a jdeme za Kubou. Jaká?
11: Krásný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Připomínám komplikace v Brně kolem uzavřených tunelů Pisárky a Hlinky. Ty jsou neprůjezdné obousměrně a místy jsou ucpané objízdné trasy, a to například přes Poříčí nebo přes Bystrc. Na Brněnskou utvarožné na cestě od Sevic boudala 2 osobní vozidla. Osobně vůz nákladním se srazilo mezi Střelicemi a Ostupovicemi, projíždí se Kyvadlově. A doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2 téměř od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy sám Jakub Silšar.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásný pondělní podvečer všem s krokodýlama. Když se dívám do kalendáře, jak se tam na mě naculuje Marcel, tak musím pozdravit našeho Marcela, zvukaře do Chrlic. Jo, popřát všechno nejlepší k svátku. Pak mě napadá, že bychom tady mohli hrát tu písničku od koho? To je od Tublatanky. Kdo to zpívá? Prostě Marcel z malého města je tu, ale to nemáme, takže posíláme Miraj. Marcelo, všechno nej k svátku.
1: Ani jeden, dvakrát. Život plyne dál,

0: strachu vnímat.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
2: Krokodýlci, krásný pondělní večer všem s Krokodýlem. Doufám, že všichni vnímáte, stojíte nohama na zemi a krásně se máte. Hlavně Marceli, tebe jsem zdravil do Chrlic. Říká Marcel z malého města je tu a teď nevím, proč mě jako prvně naskakovala tu blatanka, pak si říkám, nejdy tam je Petr Nať, ne? Takže pro Marcela Filka, pro všechny Marcely, které máme u Krokodýla, i Marcela Lukšajdra třeba, tak kluci, všecko nej k svátku, i s Petrem Naďem.

0: V očiach veľké áno mám tiež veľké áno v očiach, hej. Dúfam, že to cítite. Krokodíly, moji milí. Tady je Peter a ideme na telefón, lebo na telefónnej linke máme prvého poslucháča, ktorý sa nám dovoláva. Haló, želáme pekný dobrý večer. Kto tam?
1: Dobrý večer, Marek.
0: Marek, no výborne. Marek, Marcel, to je podobné. Takže, Marečku, jak sa máme nady? Čauec.
1: No, keď som onemocnil, mám chřipku a anginu.
0: Ježiš, tak... ježiš, takže ty zase nepřijedeš s tým vídeňským salátem.
1: No, chtěl bych,
0: Maro, ale... Maro, ale... Ja už se tady nemůžu dočkat, Safra Porte, Ergot.
1: No,
0: kolikátky máš teploty? Kolikátky máš teploty, řekni?
1: No, měl
0: jsem 37. 37, tak to je ještě dobrý. To je ještě dobrý. Dej si horký čaj. Dej si něco pěkného z krokodýla, co to bude?
1: No, mně se strašně líbí ta písnička, taková ta taneční, jestli máte Blade.
0: Já znám docela dobrý film tam s nějakýma upírama Blade, takže
1: no,
0: já se ti podívám, komu to pošlem, prosím tě?
1: No, k vám do rádia, protože jste úžasné rádio.
0: Ano, děkujeme, komu ještě?
1: No, a ještě tady Milušce.
0: Milušce, dobře, tak my tady Blade nemáme, tak si pustíme More and More, seš pro?
1: Jo. Můžete.
0: To je taky dobrý. Takže prosím tě, Captain Hollywood Project, krásný večer hlavně všem marodům a brzo se nám uzdravte. Zdarec, Mari, ahoj.
1: Ahoj.

they find you love.

0: Hollywoodský projekt Captain Hollywood Project More and More.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jinak to jsou Holanděni samozřejmě, takže Nizozemí, a mají to moc dobře udělané, to krásná vzpomínka na 90. Krokodýláci, možná taky chcete pořád víc, víc a víc, a dom bacha, nepřehnat to, kdo chce moc, nemá nic víc, jak to někdy končívá. Tak jdeme zase na telefon, voláte si 603 103 103, hraje se podle vás, kdo je pak je další nějaký věrný krokodýlák nebo krokodýlka. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj Peťulku, tady je Peťa ze Žďáru.
0: Ahoj do Žďáru, nazdar, no, na Vysočinu. Čau Peťo, pak po víkendu máme, jak se máte s Mírou?
2: No, máme se dobře.
0: Rádi slyšíme, i vzdor tomu, že jsme prohráli s těma Indiánama, co?
2: No, ani mě to nepřipomíná.
0: To je hrozný, čeče, to je no. na debaty, no a prostě je to Traší. Sport, že jo, no. Takže máme no. proti sobě Kladno v pátek. Pak no, Liberec. To... Jak to dopadne,
2: no.
0: Peti?
2: No, nevím, Peťulku, nevím.
0: Dobře, tak to necháme Koňovi, ten má větší hlavu. Komu dáme písničku, řekni, co?
2: Já
0: rok koně, komu dáme písničku? Dobře, vyberu. Měra dojede ve středu do Brna, hlásil, tak se, že se na něho těším, no a?
2: No jasný, já mu to vyřídím.
0: No
2: tak
0: a?
2: Tak bude to pro tebe, pro mýho Míru.
0: Děkuju.
2: Pro Jitku Vínara, pro Alex, pro Vadu a Milany, no pro Kometu,
0: mm-hmm.
2: pro zbrojováky a pro všechny, co poslouchají.
0: Všem krásný večer s krokodýlem a úspěšný týden s nejlépe 6 body pro modrobílé.
2: Jasný.
0: Měj se, Peťo, papa, ahoj. No.
2: Ahoj, papa.

0: Jo, krásný večer, modro-bílá kometňácká rodino. Ole, 19.21, pořád je to od nás pro vás na přání.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem krokodýláci. 603 103 103. Magická číselná kombinace, se kterou se dovoláte ke mně. Tady je Peťan. Jdeme na telefon. Halo, kdo je tam? Pořád to zvoní.
6: A dobrý večer, pane Petře. Tady Jirka Hrušovanek.
0: Dobrý večer, do Hrušovan. Jiříčku, náš profíku chtíku. No, nazdar, ahoj. Jak je u troubilu, co Jiří?
6: Akorát jsme jeli z nákupu a teď se chystáme něco už do vany a mladší ho spát a zdravíme si úkoly do školy.
0: Jasný. Takže zdravíme kluky, Alexe i Jiříka. Co bylo dobrýho k večeři u vás dneska? Byli burgery?
6: Ještě nic, za chvilku, až se vykoupo.
0: A co bude dobrýho? Vaříš?
6: Nevařím.
0: Nebo Evička?
6: Asi nějaký rohlík. Nebo chleba s nějakou šunčičkou, máte okrem.
0: Něco zdravého, lepkého, v pořádku. No. Jiříčku, doufám, že se máte krásně. Dlouho jsem tě neslyšel, ale jsem rád, že tam u vás stále cítím dobrou energii. Koho pozdravíme, řekni, z Rajhradu, teda z Hrušovan.
6: Nechám to zahrát asi nám dom, potom samozřejmě našim z Rajhradu, potom samozřejmě tobě, Peťulko, celé tvojí rodině, potom do Žáru, do Bystrca, obon, do Milanům, do Znojma, Bajkrovi, všem, co poslouchají, pro komiťáky, pro zbrojovku. A všichni to mě zajal.
0: Mimochodem pozdravíme i Jirku synka, který jede z Kolína, jo, má i nějakou přízeň v Kutné Hoře, kde jsi bydlel, kolik let prosím tě v Kutné Hoře?
6: Nevím, 3 roky jsem tam byl.
0: No. Jirko, slyšíš, to je ten borec, co to prostě má nachozený v Kutné Hoře, kde je krásně mimochodem. Když jsme jeli z turnaje golfového na Casa Sereně, tak jsme se tam s klukama stavili, je tam fakt krásně v té Kutné Hoře. No jo, marná ale sláva, je to UNESCO. Krásný jako večer, Jiříčku, a opatruj
6: Zlatý
0: se.
6: Zlatý Brno.
0: Zlatý Brno, ano, Zlatý Brno, kde krásných děvčat je plno, všecky zdravíme a pěkný večer přejeme. Zdarec, ahoj.
6: Díky vám, Peti, ahoj, čau.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tady je Krokodil, kde to všechno máme krásně pod kontrolou. Doufám, že vy nestrácíte jako medúza. Hezký večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jirka Kuchtík je v Rehradě potěšen, náckakuje tam, jako by byl, já nevím, třeba čerstvě zamilovaný, což je krásný. Máme 7:30, téměř 2 minuty, všecky zamilovaný krokodýly. Zdraví Peťan ze studia a jednoho milujícího, který šíří lásku, porozumění i odpouštění v pravou chvíli, mám teď právě na telefonu. Haló? Dobrý večer.
2: Ahoj.
0: Pán Andělu, krásný večer do Mezříče po víkendu. Ahoj, Pavlíku.
2: Co máš?
0: Já děkuju za optání a báječně. Víkend byl výborný. Byli jsme s klukama na bobové dráze, pak jsme hráli adventure golf. Nemělo to vůbec chybu. A bylo krásný počasí, takže fajn. Akorát to trochu výfukovalo včera, musím říct. Někteří nám z toho normálně málem umrzli. Naštěstí jsme to zvládli a doufám, že i vy v Mezříči, co? Skvělý, to jsme rádi. Takže teď s tou andělskou ochranou pozdravíme, prosím tě, koho?
2: Já bych poděkoval všem, kteří nám drží pěsty, kteří nás tady rádi. Děkuju vám všem, paní Brnu a velké Mezříčí, do Slavkova i do Víteše, do velké Mezříčí, kdy moc vám všem. Mám vás všechny moc rád a buďte na sebe hodní a mějte se rádi.
0: Přesně to říkáš, buďte na sebe hodní, važte si toho, že se máte a mějte se rádi, protože takhle to má
2: rádi,
0: smysl.
2: Brno se krásně zabudovalo a velké Mezříčí taky dobře zabudovalo, takže mám vás všechny moc rádi, moc ahoj.
0: Čas. Taky tě máme rádi, ať se nám stále daří bodovat, no. Těšit a vyhrávat, jak jsi říkal. Krásný večer do Mezříče, papa, ahoj.
2: Děkujeme, a teď to mám všem rád,

0: Tak dneska od pána Andělu velice netradičně, možná jste si toho jako všimli. Já tady sedím 33. rok, krokodýláci. A to, co ještě v životě nestalo, aby hlavní vysílací počítač udělal takový jako change vechsl, že mě prostě, já pustím Angie od Stoneů a najednou mě tam prostě hodí Eiffela 65 Blue Dabadi. Musím pozdravit Tomáše Mrázka, mýho kdysi souseda z Lidické, legendárního DJe, který mě vlastně Blue Dabadi naučil v 90. letech, ale toto tam jako fakt nebyl záměr. Takže tato písnička připravená, dáme si reklamní break a potom hrajeme od pana Andělu tu správnou andělskou NG písničku z roku 1973. To jsem byl už skoro na světě. Hezký večer všem s krokodýlem, hlavně sedmdesátkám.
1: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
2: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce. Přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
3: SK Artis Brno. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Už se těším!
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Pro všechny dobré krokodýly, tak je naše anděly a pro Pavla, pána andělů do Mezříče, zvláště Angie Stouni, 7:45.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s krokodýlem, ať už ho máte odpočinkový nebo stále ještě třeba chvíli pracovní, nebo jste za volantem, krokodýláci, doufám, že už ne v těch kolonách kvůli tunelům v Brně, které jsou zavřeny ode dneška na 40 dnů. Oh my god. Někdo nám volá a myslím, že jsou to Čermáci. Halo, dobrý večer.
2: Zdar jak svině.
3: Tady Vilda Aeru ze Slavkova. My bychom chtěli nechat zahrát nějakou pěknou písničku, nějakou pěknou devadesátku.
2: Pro tebe, Peťane.
3: Pro Bajkerov se Zdeňka do Šepkovic, dále pak pro oba dva Milany.
0: Já moc děkuju.
2: Pro Alex do Hodonína, pro Zámeckou paní.
0: Super.
2: Pro jednu moji oblíbenou zákaznici, kterou jsem dlouho neviděla. Tak pro, pozdravím aspoň.
3: Dále pro Toma z Príglu, ještě taky pro Janču do Řečkovic a pro všechny ostatní krokodiláky, kteří volají a posílají písničky na přání. Zdar jak svině.
0: Zdar jak svině. Go West, jsme best.

0: To je to, co budeme dělat. This is what we gonna do. Krokodýláci, Go West klasika od Pet Shop Boys, speciálně taky od Jirky pro všechny dobrý posluchače Krokodýla. Taky nás zdraví Michal Bajkero z Kašíka, chtěl by zahrát pro svoje rodiče, pro všechny kometačky, kometáky, pro celý Brno. Máme tady pozdravy od Lukina Střebíče, chtěl by zahrát pro Jarouška z Hodonína, pro mě jako speakera, všechny, co poslouchají písničku z Nekonečního příběhu. Tu jsem ale už hrál, Lukine, takže já vybírám jinou. A sice vybrali tady kolega od Josefa, chtěl by zahrát písničku Josefovi, jeho oblíbenou. A já doufám, že vám všem udělá radost. Máme za 10:08, jdeme skoro do finále. Pěkný večer všem s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
2: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer, krokodýláci, ať jste kde jste, myslíme na vás, jsme s váma ve spojení a jdeme na posledního telefonistu po té, co jsme pozdravili všechny z naší krokodýlí aplikace. Halo, kdo tam, dobrý večer?
12: Potom měli Šepkovice, zdraví Peťana.
0: Ano, potom měli Štatl, zdraví do Šepkovic, nějak se nám to dneska smráká brzo, že, Zdeny Zuba?
12: Čím dál je to horší.
0: No, ježišmarja, sakra, zase ta zima je na krku, to je hrozný. Ještě, že máme už dobrou náladu. Co? Co už aby?
12: Už aby bylo jaro.
0: Už aby bylo. Ano, už, ať je jaro. Už, ať je jaro. To my golfisti máme rádi, když je hezké počasí, protože toto nic moc teda. Ale nějak to zvládneme. Dobře, Zdeny, koho dneska potěšíš, řekni.
12: No hele, teď jsem se vrátil právě z Rodíkova, kde od Standy a Vodický, že jo?
0: Ano, řezníky zdravíme.
12: Proběhlo referendum, zda v pátek uděláme jedno nebo dvě prasátka. No,
0: dvě prasátka uděláte, typuju, dvě prasátka.
12: Přesně tak, přesně, uhodl.

0: jo.
1: Super, Pepičku, určitě proti němu jeli války, ale Pepiček se nedal.
0: Těžký, takže těžký ještě války, ale prostě, jak říkáš, on to prostě všecky zdolal, udolal a vyhrál.
1: Ještě přidáme vysmátí Plavkováky, Pavlíkovi do Velmezu a Janičce Vodvárkové, ať, no, tak víš, Janičce Vodvárkové.
0: Janičce Vodvárkové, protože zítra jdeme za fantastickým ortopédem, panem doktorem Ivanem Melicharem, i toho zdravíme, Ivanku, pěkný večer, moc se u tebe těšíme pěkně na zákroku. Hezký večer všem s krokodýlema, děkujem, Zdeny, zdarec!
1: Zdarec!

0: celebration. Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. No a pozor, teď budeme hrát pro posluchače Rudu, který poslouchá v Třebíči na 101,7 FM. Tak díky, že jste s námi a taky díky vám, co posloucháte i přes naši apku.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 8. večerní z Krokodýla. Hit za hitem bude Riana. Pozdravíme i do Vyškova, pošleme tam Vanessu Carlton. Českých hitů přidá Miraj. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 20. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Úterý se dočkáme, sluníčka bude skoro jasno, ale pozor, po ránu teploty jenom kolem plus 3 stupňů. Odpoledne se oteplí na jižní Moravě na plus 16.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo od dneška až do 20. listopadu Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Vysvětluje to koncem životnosti některých technologií a neodkladnými opravami. Lodě na brněnské přehradě jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezóny, tedy do 31. října. Zámek v Lednici pokračuje v opravách historických katakomb pod Skleníkem. Lichtenštejnové tam v zimě ukrývali exotické rostliny před mrazy. Po rekonstrukci za 800 milionů korun se tam vrátí rostliny a přibudou výstavy i společenské akce.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

z kroku dělám tady vaše rádio. Tohle byla Ariana, Only Girl. No a za okamžik se podíváme na naše chutné snídaně, které pro vás máme v ulicích Brna a Jižní Moravy. No a mezi tím pohodová Vanessa Carlton na kroku dílu.

0: s Rádiem Krokovník.
1: Jasně, že jo, naše krokovníčka vyráží do ulic Brna Jižní Moravy. Stačí se na nás usmát a každé všední ráno máme pro vás chutných 103 snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Tak toto vypadá v ulicích.
2: Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Hrákové, tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
3: Dobrý den, dobré ráno. Přeju Rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujeme Kulhánku a Drápal za snídaní.
2: Vy jste říkal, že u vás to jde non-stop?
3: No, i mrvérem. Fakt, když jsme doma, tak rádio hraje.
4: Děkuji za snídaní Rádiu Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
2: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
5: Ahoj krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
2: Zítra po ránu, vyhlížejte naši krokohlídku v Řečkovicích na konečné jedničky.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na kroku dílo vzpomínky na rok 1995, Take That Back For Good. Tak jak zvládáte dnešek? Krokodýláci, v Brně je tak trošku dopravní peklo, nezapomeňte, že je uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky, tak s ním počítejte. No a my vám k tomu hrajeme hit za hitem, tady je Eva Max. If I

0: Tohle je Krokodýl. Fandíme brněnskému hokeji, no a protože víme, že nejlepší atmosféra je přímo na stadionu, rozdáváme vám stupenky na zápaši naší Komety Brno. No a pozor, soutěžíme každý den, tak nás pěkně poslouchejte. Někde se ozve opět výzva, abyste volali a vyhrávali na Kometu zadarmo s Krokodýlem.
1: Krokodýl fandí v brněnské Kometě!
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
3: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Kde máte večerní z Krokodýla hit za hitem, bude Pink? Legenda Dr. Alban. Z českých hitů vám namixujeme kabáty. Už je to nejmín 200 let. Tak to vám bude hrát Krokodýl po deváté večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Úterý se dočkáme, sluníčka bude skoro jasno, ale pozor, po ránu teploty jenom kolem plus 3 stupňů. Odpoledne se oteplí na jižní Moravě na plus 16.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká rozsáhlá proměna za 800 milionů korun. Dopravní podnik hledá firmu, která areál zmodernizuje a vybuduje nové zázemí pro údržbu vozů. Součástí budou také byty pro zaměstnance. Sedmiletý samec tygra sumaterského ze zoo v Krefeldu se v Brně zabydluje už 2 týdny. Odpočíval v zázemí, kde vstřebával 10-hodinovou cestu a postupně si zvykal na nové prostředí. Ode dneška ho však už mohou vidět i návštěvníci. Lesy České republiky po 11 letech dokončili čištění bořího lesa od munice. Ze 480 hektarů půdy pyrotechnici od roku 2015 odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny Muna na konci druhé světové války.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Máme 42. týden, zvládli jsme první pracovní den tohoto týdne. Doufám, že všichni na pohodu, kdo ještě v práci do půlnoci, tak to dál zvládejte a my vám to budeme hrát hit za hitem.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 tisíce korun. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.

0: espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Hity Krokodýla stále užíváte a to je dobře. Jarek vám všem přeje krásný poslech. Máme pro vás teď pro oslavence další hitovku. Marcel svůj svátek slaví a my přejeme všechno nej a pánové, posíláme další hit.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Gregorio. Počasí.
1: Úterý se dočkáme, sluníčka bude skoro jasno, ale pozor, po ránu teploty jenom kolem plus 3 stupňů. Odpoledne se oteplí na jižní Moravě na plus 16.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká rozsáhlá proměna za 800 milionů korun. Dopravní podnik hledá firmu, která areál zmodernizuje a vybuduje nové zázemí pro údržbu vozů. Součástí budou také byty pro zaměstnance. Sedmiletý samec tygra sumaterského ze zoo v Krefeldu se v Brně zabydluje už 2 týdny. Odpočíval v zázemí, kde vstřebával 10-hodinovou cestu a postupně si zvykal na nové prostředí. Ode dneška ho však už mohou vidět i návštěvníci. Lesy České republiky po 11 letech dokončili čištění bořího lesa od munice. Ze 480 hektarů půdy pyrotechnici od roku 2015 odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny Mona na konci druhé světové války.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokulí je stále s vámi, Jarek přeje hezkou noc a teď budeme zdravit vás, co posloucháte a ladíte nás v Hodoníně. Tam se máte báječně, užíváte si to a užíváte si hity Krokodýla na 95,4 FM. Pěknou noc a další hit pro vás.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hity krokodýla vychutnáváte, Jarek přeje hezký poslech. Dnes máme Světový den artritidy. Také máme Světový týden kostí a kloubů. No, tak jenom abyste věděli, čím zajímavý třeba právě ten dnešní 12. říjen byl. Teď ale přání krásné noci a užijte si Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Úterý se dočkáme, sluníčka bude skoro jasno, ale pozor, po ránu teploty jenom kolem plus 3 stupňů. Odpoledne se oteplí na jižní Moravě na plus 16.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo od dneška až do 20. listopadu Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Vysvětluje to koncem životnosti některých technologií a neodkladnými opravami. Lodě na brněnské přehradě jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezóny.

0: tedy do 31. října. Zámek v Lednici pokračuje v opravách historických katakomb pod Skleníkem. Lichtenštejnové tam v zimě ukrývali exotické rostliny před mrazy. Po rekonstrukci za 800 milionů korun se tam vrátí rostliny a přibudou výstavy i společenské akce.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

máme. Nadále si vychutnáváte ten největší hudební výběr. Jarek Hemala je s vámi. Pohodu, dobrou náladu vám všem, ať už děláte, co děláte. Doufám, že děláte něco příjemného. Jinak loutkové divadlo z Pejbla a Hurvínka, založeno v Plzni, se trvalo přesídlilo z Plzně do Prahy, a to právě dnes v roce 1945. A tam se začaly dít velké věci. A z Pejbala a Hurvínka máme rádi a vychutnáváme si ho jako večerníček, ale určitě jako divadlo. Třeba tady i v Brně. Teď další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech, pěknou noc. V roce 1810 v Mnichově se konal dnes právě vůbec první Oktoberfest při příležitosti svatby krále Ludvíka I. Bavorského. Tehdy to začalo a i tady v Brně a vůbec na dalších místech Jižní Moravy se Oktoberfest v menším koná a věřím, že si ho užíváte. Teď užívejte i další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. Znáš mě?

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj. Fonzi! Tiguá!

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.

Mladí nezvládnout pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny a to je velký problém. I na to koukneme teď u nás ve vysílání Krokodýla, tak možná stejný problém máte vy a řešíte. Ano, mladí lidé podle rodičů nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generace stále složitější. Pomoc bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů a dalších 35% očekává, že ji bude řešit v budoucnu. Nepomáhají jim jen finančním darem či úsporami, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Vyplývá to z posledního průzkumu. Je to tak, bohužel. Tak uvidíme, jestli se něco změní časem, třeba po volbách, všichni to stále řeší. Tak teď ale jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Byla celá, bylo čtvrt a bude.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Extrémní počasí letos zelinářům způsobilo škody zatím za 700 milionů korun a vám na zahradě možná také hodně. Samozřejmě jste to pocítili všichni, ta úroda není taková, jak předchozí roky. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě bezmála za 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody pěstitelům zeleniny napáchalo letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Nevyčíslená škoda samozřejmě na letošní sezóně je předběžná. Sklizeň zeleniny skončí až v říjnu či listopadu, tak uvidíme, jaká ta čísla budou. Teď ale budou pro vás na Krokodýlu další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.